Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

zas. Hit Radio North Music.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: Tiskru levně CZ.
1: Náplně hned.
6: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají. Od úterý se sníží cenové stropy. Benzín i nafta budou levnější než včera. Benzín má stát maximálně 42 korun a 46 haléřů za litr, nafta 39,35. Stát pokračuje v regulaci cen kvůli výkyvům na trhu s ropou. Rusko poprvé od začátku války zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatření má platit až do konce listopadu a podle vlády má stabilizovat domácí trh. Podle médií zákaz souvisí s ukrajinskými dronovými útoky na ruské rafinérie. Moskva navíc údajně zvažuje i dovoz leteckého paliva ze zahraničí. Čeští fanoušci dostanou rady před fotbalovým šampionátem. Ministerstvo zahraničí dnes společně s fotbalovou asociací představí doporučení pro lidi, kteří míří na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. Fanoušci se dozví bezpečnostní, zdravotní i organizační informace k cestě. Fotbalový šampionát odstartuje 11. června a potrvá do 19. července. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Litvínov uzná vítězné projekty letošního ročníku participativního rozpočtu a celkem jich uskuteční 7. Z občanské části udělá Junior Fit Park, automat na svíčky pro městský hřbitov, dětský pump track, ping-pong a prostor pro setkávání generací. A z té školské se pak město pustí do vybudování auly příběhu a školního dvora bez bariér. Na uskutečnění vítězných projektů je k dispozici celkem 3,1 milionu korun. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, jen přechodně až zataženo, na horách odpoledne možnost slabé přehánky a teploty 23 až 26 stupňů.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
6: Jako šampion.
2: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
7: Snídaně šampionů.
3: Krásné úterní ráno.
8: Krásné ráno. Někdo, kdo nás ladí teďka poprvé, si musí říkat, co to meleš tady, ale dobře.
3: Protože my tady vždycky vzpomínáme, když jsme tady začali vysílat, tak tam je vstal si, dokázal jsi to jako šampion a mě tam vždycky hraje v hlavě a je vidět, že i Davidovi. Čau, Davide.
9: Ahoj, dobré
3: ráno. Je to tam, tak já jsem si to nemohl odpustit. Krásné ráno. Vám, kdo ladíte?
8: My si pořád myslíme, že tornáda jsou nějaký americký sci-fi, ale chtěli jsme vám říct, kdo jste to třeba nezaznamenal, že v neděli zasáhly Česko dvě tornáda a prý je to naprosto běžný a pravidelný jev, ale jako nevím.
3: No, já si myslím, že to je běžný a pravidelný jev, ale nejsou to dvě tornáda, ale jsou to tři tornáda, lidi, který zasáhnou Česko každý ráno o česti. Lady Gaga, abrakadabra, nás zasáhne teď. Další muzika pro vás, hezké ráno.
2: Hit

0: 6 hodin, 6 minut, Lady Gaga na Hit Rádiu, dobré ráno.
1: Je před náma minuta šampionů, váš čas, váš prostor, ozvat se nám. My zjistíme něco o vás, vy se zase dozvíte, jestli někdo třeba nedělá to stejný, co vy, nebo neladí ze stejného města, vesnice a podobně. A my na tyhle ty zprávy od vás máme 60 sekund.
0: Mm-hmm, do toho se dostaneme za malou chvíli. Mimochodem, lidi, jak jsme se tady pár týdnů zpátky bavili o tom, že je super, jak ráno světlo a slunce a večer je dlouho světlo, tak mě to začíná připadat trošku otravný. Už toho světla je docela moc jako ráno za mě.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Jako ano, už to vlastně přestává být příjemný, už to začíná být takový, že toho světla je za mě už teda moc. Co si o tom myslí Jasmin?
1: Mě to baví.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Tak ještě 20 dní se to bude jakoby zhoršovat pro nás teda.
2: Zlepšovat?
0: Zlepšovat. Tak pro koho? A pak vlastně nastane letní slunovrat za nějakých 20 dní a už se dny budou zase zkracovat. Já se na to vlastně docela těším.
2: Je zajímavý, že zrovna včera jsem ležel v posteli, koukal jsem z okna a říkal jsem si, to je taková nádhera, jak je toho světla strašně moc.
1: Víš, takže prostě zase tady jeden mozkomor prostě a dva pozitivní.
2: Dva odlišní pohledy na svět a na život.
0: Já nejsem negativní, já jenom říkám, že už toho světla je na můj vkus až moc. Málo tmy. Tak dejte nám vidět, jak se vám stávalo dneska, jaký máte ránko úterní, jo, 777-937-777.
1: A taky jak se jmenujete a odkud jste, jako vždycky.
0: Tak, David Koller, nic není nastálo, říkám za chvilku letní slunovrat. 608, Hit Radio, hezké ránko.

0: Tohle je David Koller, nic není nastálo. Posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů v 6 hodin 11 minut. A je tu minuta šampionů, kde jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska ráno vstávalo. Tak pojďme na to teď.
1: Wendy Písek, vstávalo se dobře, dodělávala ještě zákusky do práce.
0: David Žacler, dneska veze maminku na plazmu, dcery celkem vstávaly, přeju hezké ráno.
1: Patrik Ústí nad Orlicí, pondělí, náročné po víkendu, proč pondělí, když je úterý? Tak ty jsi opravdu asi náročný teda. Teďka tam mají město v pohybu a zase u výčepu včera dost lidí, nožičky bolí, klidně doražte na 16.00 na hasičskou hospodu, Ústí nad Orlicí tady.
0: Dobře, Martina Zdeťmárek, ahojky, právě se chystám na příval pacientů.
1: Martina Žďár nad Sázavou ještě nespala po noční a za chvíli za světla se špatně spí.
0: Lucie Bruntál nádherně se vstává a Michale, ty kušuj.
1: Martina se je kávu, blbě se jí spalo a připravuje se na záhul v práci, protože skoro všichni mají dovolenou a někdo dělat musí.
0: Tak dost pravděpodobně jste se tom poznali. Já mám kušovat, pardon. Já jsem úplně bez hlasu.
1: Proč máš kušovat? Jo, s tím světlem.
0: No s tím světlem, protože vy, kdo jste se připojili až teď, tak jsem říkal, že na mě už toho světla je ráno moc. A byla tam i nějaká zpráva, že se blbě spí ponoční, což chápu, jako. Vem si, že teďka se vrátíš ponoční z práce, která končí v 6. Teďka jsou lidi na cestě z noční, zdravíme vás. Dorazíte domů a co?
1: Hele, já bych byla ponoční tak unavená, že bych prostě ušla, si myslím. A nebo jsou žaluzie, závěsy a tak.
0: Tak vy, kdo se vracíte z noční, moc vám přejeme, ať se hezky vyspíte, ať naberete energii. No a vy, kdo jste teprve na cestě, ať už do práce nebo z práce, tak další hity nachystaný. Hozier, Too Sweet na Hit Radio. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Chvíli po čtvrt na sedm posloucháte úterní Hit Radio, tohle je Jerry Halliwell, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko.
1: Existují lidi, který chcete nějakým způsobem následovat, a pak jsou lidi, který klidně chcete mít třeba na takovém toaletním papíru. To si teďka řekli v Mexiku a jistý tamní podnikatel chce začít prodávat toaletní papír s Donaldem Trumpem a na obalu má být slogan Jemnost bez hranic. Přijde mi to vlastně, jako proč ne? Jo, my tady v Čechách taky určitě máme lidi, který bychom si dokázali dát na toaleťák.
2: Nebuď slušná, chceme jména.
0: Tak schválně, čí obličej byste si tam natiskli vy, kdo nás posloucháte, co? Může to být kdokoliv, nemusí to být třeba někdo z politiky, ale vlastně kdokoliv. Tak jasně, vidíme vás, když se nevidíme, tak vidíme, jak se tváříte a víme, že vás minimálně jeden člověk napadl hned.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce Klášterec.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Hit Radio.
4: Makes me feel alive.

0: Vítek. Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili překážku v provozu. V Ústí nad Labem, ve Střekově, v Sebuzínské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, tohle je Señorita. Posloucháte úterní Hit Radio 6.31, Michal, Jasmin, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě se utkalo přes 300 lidí na mistrovství ve skládání pucle na čas. Na českém šampionátu ve speed puzzlingu soutěžilo zhruba 330 lidí z několika zemí. Nejlepší týmy zvládly složit pucle o 500 a 1000 dílcích za něco přes hodinu. Soutěžící přitom až do startu nevědí, jaký motiv na ně čeká. Serena Williamsová se vrací na kurty. Tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Za festivaly letos zaplatíme víc, stejně jako drtivá většina ostatních profesí si totiž taky umělci říkají větší honoráře. Pořadatelé ale říkají, že programy nejsou ohrožené a většina velkých hvězd dorazí podle plánu. Ceny vstupenek se zvedají jen mírně, například o pár stovek korun.
0: Tak inflace, no.
2: Já jsem si schválně koukal, kolik si říká za soukromou akci Camila Cabello, kterou jsme si před chvíli hráli na Hyprádiu. Tak kdybyste ji chtěli třeba na svém večírku nebo svatbě, připravte si 1 až 1,5 milionu dolarů, to znamená 23 až 35 milionů korun.
0: Hezký. Nicméně na koho by ceny lístku byly letos moc, tak i přesto, že byste chtěli zážitek z koncertu, tak rada existuje. Hele, pustíme si doma rádio, zasneme, řekneme partnerovi, ať nám vyleje pivo na záda a pak nás nepustí hodinu na záchod. Buro, ušetřený zážitek, stejný. Hezký ráno.

0: Něco málo po půl sedmé ladíte úterní Hit Radio. Krásné ránko. A nás by zajímalo, jestli máte písničku, která, když začne hrát, tak vám pokaždé zlepší náladu.
1: Ježíš, těch je.
0: Co ty, Davide?
1: Jakákoliv píseň od skupiny Lucie.
0: Lucie, já to věděl. A co ty, Jasmin, máš něco takového?
2: Jo, Lucie Činasky, a ze zahraničních miluju Kešu, TikTok. To mě vždycky vrátí do dob, kdyby bylo třeba 13 let.
1: No. Kešu mám taky rád.
0: Určitě i vy, kdo nás sledíte, jste si nějaký takový hit představil. A když nám ho napíšete k nám na web na hitradio.cz, tak máte velkou šanci něco vyhrát.
2: Pokud to uslyšíte u nás ve vysílání, ten váš oblíbený song, a dovoláte se k nám, tak můžete vyhrát chytrý hodinky Garmin v hodnotě bezmála 7500 korun pro vaše děti.
0: Ty jo, takže nejenom, že si můžete poslechnout ten váš oblíbený song ve vysílání, ale můžete vyhrát i tuhle parádní cenu. No tak mrkněte na web hitradio.cz, tam nám napište váš osvědčený recept na dobrou náladu, rovná se váš nejoblíbenější hit, a třeba právě vám už tenhle víkend uděláme radost. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstupenky na představení s těmito hvězdami: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hynek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
7: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
14: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte překážku v provozu. Na Chomutovsku v Nezabydlicích na místní komunikaci probíhají práce na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.52, tohle je Zara Larsson a takhle za mě zní opravdový léto a třeba tohle vám může hrát v uších, až poletíte na Dovču zdarma, na Dovču za 40 000 korun dle vlastního výběru a my se ptáme, jdete do toho? No tak volejte 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Máme tady vlastní virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F. Pokud se nepletu, tak zbývá nějakých 24 volných sedaček, takže ta šance to uhádnout je pořád veliká.
0: Mně to tak trochu připomíná, Jasmin, hledání min na počítači. Vy se tak pořád motáte okolo toho zlatého sedadla, jako krásně tak jako prolétáte okolo, ale ještě se nepodařilo nikomu si na to sedadlo sednout a třeba se to podaří tomu, kdo je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo tam?
3: To je Lucka.
0: Lucko, ahoj, Luci. Ty jsi taky nemocná trošku, co?
3: Ne, trošku nešápaná, ale to v pohodě.
0: Jsme v tom stejně, já stejně pořád odkašlávám, Jasmin mi za to nadává.
2: Luci, buď vyhraješ teda zájezd za 40 000 korun, nebo máš další tři možnosti, co může na té sedačce, kterou si vybereš, bejt. Buď vůbec nic, nebo hra Člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na Marka ztracenýho na Letenskou pláň.
3: Tak to zkusíme, no.
0: Tak to zkusíme. Tak, Lucko, jakou vybíráš sedačku v našem letadle? 6 řad a místa A až F.
3: Zkusím 2C.
2: 2C,
0: takže do uličky. Jsi člověk, co se sedá spíš do uličky, anebo k okýnku v tom běžném letadle?
3: Spíš okýnku, ale tak jako říká se, co je vždycky správně, no tak
4: na C. Ale je to blízko k záchodům, 2C, to je docela strategický.
0: 2C. A dostaneš jídlo brzo, že jo?
3: Přesně, tak o co jde.
0: Tak 2C, tak Lucko, my se připoutáme. Připoutáno na 2C.
2: Lucinko. Na sedačce 2C, dovolená za 40 000 korun, není.
0: Nie je.
3: Nie
0: je. Ale je tam Marek.
2: Je tam Marek, takže smutná nemusíš bejt. 7.8. dvakrát lístek na jeho letenskou pláň.
3: Tak to je paráda.
0: Mně normálně přijde, že se ti ten hlas pomalu začíná zlepšovat tím, že jsi vyhrála alespoň teda lístky na Marka ztracenýho. Tak Lucko, gratulujeme, ty jsou tvoje. Koho vezmeš sebou? Už tušíš? Koho bys vzala?
3: Zatím ještě nevím.
0: Máš dost času o tom popřemýšlet, je to zhruba měsíce, tak vstupenky posíláme, nicméně za 2 hodiny to můžeš zkusit znova a třeba se ti podaří vyhrát i ta Dovča za 40 000, jo?
3: Super, děkuji moc, krásná
2: paráda. Měj se krásně, gratulujem.
0: Vydrž na telefonu.
3: Taky krásný den.
0: Ahoj.
3: Zatím, ahoj.
0: Ahoj. Jasmin, já tu sedačku vidím, tak co s tím uděláme, lidi? Co s tím uděláme? Tak za 2 hodiny zkusíme znova. My víme, že tady budete, tak v 8.50 další šance vyhrát Dovču za 40 táců.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho v Česku mírně ustupuje, ale situace zůstává vážná. Podle meteorologů zažilo Česko druhý letošní vrchol půdního sucha, který zasáhl téměř polovinu území. Nedávné deště ho ale začaly zmírňovat a další srážky mají přijít i v tomto týdnu. Odborníci ale varují, že sucho už způsobilo škody v zemědělství a může se při dalším suchém období znovu rychle vrátit. Jih Itálie zasáhlo silné zemětřesení, otřesy o síle 6,2 stupně byly krátce po půlnoci cítit v několika regionech, včetně Kalábrie a Sicílie. Epicentrum leželo v moři u pobřeží. Italská civilní ochrana svolala krizový štáb a prověřuje možné škody. Zatím nejsou hlášena zranění ani oběti. Soud ve Spojených státech zablokoval vyhazov transgenderových vojáků z armády. Americký Pentagon je zatím nemůže propustit. Ministerstvo obrany ale podle verdiktu může zastavit nábor nových transgenderových osob. Soud zároveň ostře kritizoval politiku administrativy Donalda Trumpa vůči této skupině. Případ nejspíš skončí až u nejvyššího soudu USA. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Roudnici nad Labem parku Josefa Hory začalo budování nového sportoviště. Brzy si tam budete moct zahrát oblíbenou hru Petang. Hotovo má být během několika dnů. Hřiště bude v místě, kde je v současnosti svah. Jeho část tak musí srovnat těžká technika. Práce by měly být kompletně dokončeny už v půlce tohoto týdne a zájemci si tak budou moci zahrát nejpozději o prvním červnovém víkendu. Už od začátku května ale v parku sportovcům slouží moderní multifunkční hřiště. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno, jen přechodně až zataženo, na horách možnost slabé přehánky, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hezké úterní ráno.
11: Krásný ráno vám všem.
12: Snídaní šampionů.
10: Mám tady lidi jednu zajímavost. Díky tomu, že nás právě teď slyšíte, že nás právě teď ladíte, tak vděčíme Italům. Jo, dneska je to přesně 130 let, kdy italský radiotechnik, nositel Nobelovky Guglielmo Giovanni Maria Marconi získal patent na bezdrátový telegraf, tedy první způsob radiového spojení, takže ta veškerá historie radiového vysílání je v Itálii.
7: By mě zajímalo, kdyby tenhle vývojář tehdy věděl, že budeme moderovat my tři, jestli by se na to radši nevykašlal tehdy.
10: Myslím, že by s tím seknul. David Guetta a Kid Cudi Memories díky Italiánům letí k vám právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 7 hodin, 10 minut, krásné ránko. Srčně. Útočí. Možná i vy už jste se s nima letos dostali do křížku, stejně jako naše kolegyně Sabina, která nám včera volala a říkala, že měla včera doma hasiče. Že přijeli zlikvidovat sršní hnízdo.
1: Což je nepříjemný, taky jsem to zažila.
0: Tak fakt?
1: Ne, teda až s hasičema, ale zrovna nedávno jsme u bráchy na chatě řešili, že tam máme teda sršní hnízdo a je to nepříjemný teda.
0: Jako ty sršně, prostě tyhle lítací zvířata veliký, ono to zní jak helikoptéra. Vosy budíš, jo, jsou otravný, ale budíš. Ale ta sršeň, jak to prostě kolem tebe prolítne. Jo. Takhle nějak to zní. Nicméně, já jsem si vzpomněl na parádní příběh, doufám, že i vám to bude připadat vtipný, co se stalo mně se sršní, jo. Je to věc, na kterou nezapomenu do konce života. Stěhovali jsme se do nového bytu, je to asi, nevím, 12-15 let zpátky. První noc, zůstal jsem tam sám přes noc. V obýváku jenom matrace a malý pracovní stolek, jo. Byla noc, já otevřený okno, sedím u toho stolečku na nočasu a teďka slyším nějaký divný zvuk, ne? Brrr. Tak jsem takhle sundal, jako sklopil to víko toho nočasu a vidím, jak později leze ohromná sršeň. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než že vezmu pantofel, jo, cukly, a že tu sršeň, jakože jí prostě trošku, jako, já nechci říct, no, ale že ji jako zeškodním, jo. Ale když jsem se napřáhl, tak já jsem nesejmul tu sršeň, ale napálil jsem do té žárovky. Takže tma. A teď si představ, že seš v novém bytě, kde to pořádně neznáš. Je tam absolutní tma, nevíš, kam máš utíkat a teďka někam běžíš a za tebou. Totálně vytočená sršeň. Hele, ty bláho, já jsem teda nakonec utek, nakonec jsem ty dveře našel, no ale teďka co s tím, že jo? Tak jsem rozsvítil hlavní jako světlo a tam ještě nebyl lustr, byla tam jenom žárovka ze zdi, jo? Ze stropu. A normálně ta mrcha si sedla na tu žárovku. Protože tušila, že když se napřáhnu, takže roztřískám tu druhou, jo. Ale vyháněl jsem ji asi čtyři hodiny ven a byl to vlastně můj takovej nejhorší, ale zároveň teď už nejvtipnější zážitek se sršní.
2: Takže na rozdíl od žárovky ta sršeň přežila celou tuhle situaci teda.
0: Já bych chtěl říct, a dobře, ať teda jsem úplně upřímný, ta sršeň to teda rozhodně nepřežila, protože po těch 4 hodinách, když jsem se tam s tím trápil, tak to dostala teda jako sakum prásk, jo, takže ne. Tak možná i vy máte nějaký podobný příběh se sršní, klidně nám ho můžete napsat, dejte vědět. My k vám posíláme další muziku, Dua Lipa, Houdini, no a zastaví se taky Train, Hey Soul Sister, hezké ráno.

0: úterní Hitrádio Snídaně šampionů, Michal, Jasmina, David. Tohle jsou Train, chvíli po čtvrt na osm, hezké ráno.
1: Každý máme nějaký svý sny a plány, něco, co bychom si chtěli pořídit, co bychom chtěli mít. Co byste dělali, kdybyste vyhráli 2 miliardy a 911 milionů korun k tomu? Někdo by procestoval možná svět, někdo by koupil nějaký třeba dům rodičům, někdo by si jenom dal klid a nemusel chodit do práce. Tak jen pro představu, za tuhletu částku byste mohli koupit v Praze 256 bytů, anebo skoro 16,5 tisíce luxusních rodinných dovolených.
0: A přesně tahle astronomická výhra v Eurojackpotu opravdu padla, určitě jste o tom slyšeli nebo četli, a padla před týdnem tady u nás v České republice, takže pokud jste si někdy říkali, že se to stává jenom někomu jinému, že vám se to stát nemůže, tak už ne, protože kdykoliv se to může stát třeba i právě vám.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete
17: s tisku levně CZ.
18: Náplně hned.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Liberci v ulici nad školou probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. No a na Teplicku v Novosedlicích v ulici k Jaroslavu počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Tohle voní po létu, Luis Fonsi, Demi Lovato, Ečeme la culpa. 7.31, posloucháte Hit Radio, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Červen začne deštivě, pak se počasí uklidní a oteplí. Po suchém období se déšť drží i na začátku měsíce, kdy může být i nadprůměrně srážek. První týden bude teplotně kolem 20 stupňů, místy i chladnější. V africké Keni padl světový rekord. Muž z Kanady tam během 24 hodin vysadil na pobřeží více než 47 tisíc stromů. Pracoval v těžkém bahně a téměř bez odpočinku, aby pomohl obnovit poškozené pobřežní ekosystémy. Mangrovy mají chránit pobřeží a pomáhat v boji s klimatickými změnami.
3: Pusty.
2: Předmanželské smlouvy zažívají boom, mladí myslí víc na jistoty. Počet předmanželských smluv je podle notářů rekordní a oproti minulosti téměř dvojnásobný. Čím dál víc mladých lidí chce mít jasno o majetku ještě před svatbou.
0: Dobře, vidím to, berete si zde přítomnou, jasně, ale za podmínek uvedených v odstavci 4, písmeno B, je to takzvaně miluji tě s hvězdičkou.
2: Jestli pak naše rychlá pětka má nějaké tajné, skryté podmínky?
0: Podmínka je zodpovědět 5 jednoduchých otázek v časovém limitu, který se občas trošku protáhne nějakým záhadným způsobem. Je tady rychlá pětka z Florea.cz. Celý tento týden hrajete o luxusní kytici 100 růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: hity, Hit Radio 737, Miley Cyrus, End of the World. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží, a to s doručením od Florea.cz, je to odruda Red Torch, délka růží 70 cm, obrovský monumentální puget.
2: Právě Florea patří mezi jedničky v doručování květin po celé České republice a navíc byla 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi vůbec nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí, takže tam je to super.
0: A kdo si zahraje o tu dnešní kytici je Jana. Jano, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jana z Liberce, zdravíme na sever Čech. Jančo, pověs nám, komu by si tu květinu věnovala, kdyby si ji vyhrála?
3: Já bych ji věnovala babičce, která bude mít, nebo mamce svojí, která bude mít 79 let teďka v červnu.
0: Tři jo, hezký. No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje česká pohádka, ve které vystupují králíci Bob a Bobek?
3: Králíci z klobouku.
4: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje český hrad, kde sídlí prezident?
3: Pražský hrad?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký dvě barvy najdeš na šachovnici?
3: Bílá a černá.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ta už byla.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který zpěvák naspíval hity jako Lady Carnival, Trezor nebo Kávu si osladím?
3: Karel Gott.
0: A pojďme na poslední otázku s číslem 5.
2: Jaké je hlavní město Německa?
3: Berlín.
0: Jana Tydlich!
2: Je to tvoje, gratulujeme.
0: Ty jsi neskutečná, Jančo, no tak maminka bude mít radost. Teďka v červnu si říkala, že má narozeniny, jo?
3: Června, no.
0: 79 let, mladá holka, no tak květinu posíláme, nebo takhle, zařídíme poslání květiny, tak.
3: Super. Děkuju.
0: Jančo, byla jsi statečná, děkujeme za hru. Zvládni dnešek, zvládni cestu do práce a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit, jo?
3: Moc děkuju ještě jednou a mějte krásný den.
2: Rádo se stalo,
0: děkujeme.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Venku je na nule, tohle jsou činasky a tohle je Hit Radio chvíli před 7:45. Hezké ránko.
1: Jestli se o prázdninách chystáte někam, kde na nule rozhodně není, třeba do Itálie, tak jedna docela příjemná zpráva. Znáte to, zaplatíte mítný, těšíte se k moři a pak strávíte klidně třeba hoďku nebo dvě v koloně kvůli nějakým opravám dálnice. Tak pozor, Italové teďka přišli s novinkou, která by vám tohle to mohla trošku vynahradit. Pokud se kvůli dlouhodobým opravám na dálnici výrazně zdržíte, tak si budete moct zažádat o vrácení části zaplaceného mítného a v některých případech dokonce dostanete zpátky úplně celou částku. A netýká se to jenom Italů, ale právě i zahraničních řidičů, takže i nás.
0: To je blaho, takže kdyby třeba český stát platil, dejme tomu 5 kilo za každou hodinu v zácpě, tak by to pak dalo třeba na slušnou dovču. Tak bychom mohli třeba kempovat u 9 křížů a tam by se ty penízky začaly načítat.
1: Takhle, já se ještě bojím toho, jak to bude probíhat, protože o ty penízky se bude žádat online a systém tady píšou sám vyhodnotí, jestli bylo zdržení opravdu větší než obvykle.
0: Počkej, to se pořád bavíme o těch Italech, jo?
2: Kdyby tohle bylo v Česku, tak si myslím, že no řada z nás by tohle dělala brigádně.
0: Tak co, když se toho dočkáme? Tak na D1, kdy? Kdy?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
14: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
15: Kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte uzavírku na Mostecku v Lužicích směrem od Obrnic, probíhá výstavba kanalizace a vodovodu, silnice je uzavřena.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 7.54. Mladá generace opět kompletně mění pravidla seznamování. Máme tady novinku a to je striptýz na prvním rande. Finanční striptýz. Místo povídání si o zálibách, tak mladí si vzájemně rovnou ukazují, kolik mají na účtu. Jo? A kdo nemá dostatečný finanční polštář, nebo má třeba exekuci, tak rande skončí.
1: A tak s tou exekucí to je zase dobrý vědět předem.
0: Jasně, ale tak si představ, že sedíš na prvním rande a najednou na tebe tvoje drahá polovička vybalí, ať ukážeš svůj internet banking, jako, tak co mu na to řekneš, no? Ale možná my to nechápeme, my už jsme trošku jako dinosauři, takže ta mladá generace to má možná trošku jinak. Co si o tom myslíte, vy dva?
2: Nevím, jak bych byl úplně úspěšný, kdybych randil v dnešní době, teda tím pádem.
0: Jakože by to rande skončilo dřív, než by číšník dones účet, jo?
2: Za který bych ještě nemohl zaplatit. No.
1: Ale tak Dave, kdyby třeba přišla teda nějaká holka, co by s tebou chtěla randit a ukázala by ti mobil, tak šel by si spíš na rande s tou, co by tam měla 5000 nebo 5 míčů?
2: Hele, to já takhle neřeším.
0: Já si myslím, že třeba takový Tinder by teda podle té informace by měl zavést filtr podle roční výše příjmu, jako jo. By to ušetřilo spoustu cest na rande a zbytečně vypitejch kafí, si myslím. A dokonce ušetří veteráni. Přemýšlej o úpravě songu, nemít prachy, vadí.
2: Vadí.
0: One Republic, Sunshine, další muzika do 8, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kdysi hledal kámen mudrců. Dnes zve všechny odvážné do mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín, s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obce a lidé v Česku mají obavy z výstavby větrných elektráren. Při připomínkách k plánovaným akceleračním zónám nejčastěji zmiňují narušení krajiny a možné dopady na zdraví. Podle ministerstva přišlo už několik tisíc připomínek, většinou od obcí v blízkosti plánovaných projektů. Část samospráv rozvoj větrné energie odmítá, jiné naopak chtějí výstavbu urychlit. Česko přitom patří v Evropě k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky. Globální trh se smartfony může letos rekordně klesnout. Podle analytiků hrozí propad prodeje až o 14% na 1 miliardu telefonů. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů, které se stále více využívají pro umělou inteligenci. Nejvíc to zasahuje levné telefony a některé modely mohou úplně zmizet z trhu. Naopak prémiové značky jako Apple mají být vůči krizi odolnější. Případ velryby Timmy dál zaměstnává úřady v Německu i Dánsku. Německé státní zastupitelství řeší přes stovku podnětů a trestních oznámení souvisejících se záchranou i úhynem zvířete. Keporkak, který se pohyboval v Baltském moři, nakonec uhynul a jeho tělo bylo nalezeno v Dánsku. Teď ho čeká pitva na pláži, která má objasnit příčinu smrti. Do případu se zapojili i dobrovolníci a politici, což vyvolalo řadu sporů. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Litvínov uzná vítězné projekty letošního ročníku participativního rozpočtu a celkem jich uskuteční 7. Z občanské části udělá Junior Fit Park, automat na svíčky pro městský hřbitov, dětský pump track, ping-pong a prostor pro setkávání generací. A z té školské se pak město pustí do vybudování auly, příběhu a školního dvora bez bariér. Na uskutečnění vítězných projektů je k dispozici celkem 3,1 milionu korun. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, jen přechodně až zataženo, na horách odpoledne možnost slabé přehánky a teploty 23 až 26 stupňů.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ráno.
5: Krásný úterý.
9: Snídaně šampionů.
8: Úterý 2. června, 8 hodin 3 minuty, s vámi Michal, Jasmin a David. Čau.
5: V téhle týhoď se mrknem třeba na to, jaký mýtus o řidičích není nakonec mýtus, ale pravda. Taky na jídla, který rozdělují Česko, a samozřejmě na vás pořád čeká ta dovča za 40 tisíc korun.
8: No, bude to nabitý, rozhodně nechoďte daleko od rádia a budeme mít i spoustu skvělý muziky, Linkin Park a Chainsmokers z Coldplay, tak jdeme na to.
0: Hit Radio Nord Music.

0: 7 minut po 8 posloucháte Hit Radio, Chainsmokers a Coldplay. Hezké ráno.
1: Já vás teďka na chviličku vezmu k sobě do obýváku. My tam takhle včera sedíme na gauči, koukáme na nějaký seriál a přítel si otevřel Olivio. A samozřejmě vždycky přijde ta věta, přesně tak si jednu dej, tak jí zkus, protože ví, že já je nejím, jo. A ne, že bych je nikdy neochutnala, já jsem je ochutnala milionkrát, ale prostě mi nechutnají a máme doma takovejhle věčnej boj, protože on věří, že mě zlomí. Já vím, že se to mockrát už stalo, i mý mamce taky nejedla v mládí olivy, pak je začala jíst, ale není to ten můj případ a svádíme tam vždycky tenhle boj. A to samý v rodině třeba s koprovkou, jo. Můj brácha nesnáší, já jí miluju a mně přijde, že prostě jsou takovýhle jídla, který opravdu dokážou brutálně rozdělit Česko.
0: Mně ty olivy přijdou docela v pohodě, protože možná protože je jim, tak s nima problém nemám, ale že třeba spoustu lidí, nebo že to Česko by mohli rozdělit třeba houby.
1: No. To taky, no. To
0: já
1: taky.
0: Třeba osobně houby, ne takhle, já můžu říct, já jím všechno, jo. Takže i houby, co ty, Davide? Máš nějaký jídlo, který třeba vyloženě nejíš?
2: Jsem vždycky neměl rád zemlbábu z nějakého důvodu.
0: Zemlbábu.
1: Hele, a co sushi? Protože třeba sushi miluji. Všichni milujou. No, a teda to já taky vůbec.
0: Ať to je jenom rejže, ne?
1: Ne, prostě mě vadí ta řasa, vždycky přesně. A tak si tam nemusíš dávat tu rybu, jenom tu řasu s tou rejží, ale já nechci tu řasu, o to tam jde.
0: No, tak jaký jsou ještě další jídla, které můžou být takový jako peklíčko?
2: Ananas na pice.
0: No jasně, no.
2: To je asi samostatný téma.
0: Já nevím, já se tady k tomu tématu, já asi k tomu nemám co, já teda s ním všechno, já jsem bagr, jo, protože já to mám teda tak, že pokud je možnost volby mezi různými jídly, tak já si vyberu spíš to, co mi chutná víc, jo, že jsou jídla, že...
1: To si myslím, že tak máme všichni.
0: Že, no jasně, ale já jako s ním všechno, jo, protože pokud pak je třeba na výběr jenom, já nevím, burst guláš a nic jiného, tak to taky jako s ním, že abych neměl hlad, no.
1: No tak jak to máte vy? Jaký jídlo rozděluje váš vztah, vaší domácnost nebo podle vás celý Česko? Co je to tajemné jídlo?
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku, za to budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak budeme rádi i za SMSku na stejné číslo. Vrátíme se k tomu teď Linkin Park na Hit Radio. Krásné ránko!

0: Tohle je Medana, Hang Up, 8 hodin, 16 minut. Posloucháte úterní Hitrádio snídaní šampionů a už víme, jaké jídlo vám nesmí, no přes práh, je spíše přes rty. Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Přišlo od vás, to se nedá říct ani spousta, vy jste nás doslova zahltili zprávama a hlasovkama, tak pojďme na to.
1: Je tady jedna ze zpráv, která zní, já tedy nedávám špenát, brokolici, ale třeba porkovou polívku mě mladá, naučila jíst, ale tam ty dvě zelené věci už nedám prostě, no, to radši krkovičku.
0: Můžu se k tomu vždycky vyjádřit a říct, jak to mám já?
1: No dávej.
0: Miluju. Tak krkovičku, jo, zmi, tak já tady mám shodou okolností něco s krkovičkou.
2: Ahoj, tady Martina z Prahy. No, u nás je to trošku specifický, já totiž nejím krkovici vepřovou. A všichni z rodiny jí milujou. Dívají se na mě, že to není normální. Přece všichni mají rádi krkovici. Ale já prostě, to je jediný maso, co snad prostě já to nepozřu. Takže si místo toho dávám kuřecí a všichni si tam smažej ty svý krkovičky. Takže tohle je asi v naší rodině největší boj a překecávají mě po každý, ať to ještě ochutnám jednou a jednou a určitě jí přijdu na chuť. No nepřijdu. Tak se mějte hezky, naschle.
1: Děkujem za hlasovku.
0: To je geniální. Další zpráva od Kamely. Nazdárek šampioni, já bych nikdy nesnědla plíčky na smetaně. Ale naopak, držťková polévka, játra, jazyk, to mi šmakuje.
1: Ahoj Michale a Jasmin, já od malička nejím banán a přítel ho miluje. Nejhorší je, že ho musím každý den připravovat 9měsíční dceři. Beru si na to rukavice a kolíček na nos. Hezké ráno všem. Tak brát si kolíček na nos, to bych pochopila třeba u ryby, ale u banánu je to fakt vtipný.
0: Banán mi vlastně přijde docela neškodnej.
1: No.
0: Jo, ale chápu.
1: Ale přítel můj ho taky nemusí a nechápu to.
0: Tady vlastně si myslím, že jako platí třeba trojnásob 100 lidí 100 chutí. Máme tady další zprávu. Pepa, ahoj, já s ním také úplně vše, jen jedno nikdy a to je rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo.
1: Pepo, tak to máme stejně už od školky, tam to byla taková rozpadlá kejda prostě.
0: Pepo, neudělám ti radost, asi spolu na oběd nepůjdem, ale já rýžový nákyp taky miluju.
1: Bára, dobré ráno, je spousta jídel, která nejím, ale v drtivé většině se na nich s manželem shodnem. Snad s jedinou výjimkou a tou je, světe div se, španělský ptáček. On ho má rád, já vůbec. Nesnáším totiž teplou kyselou okurku a vůbec mi ta náplň jako přijde divná. To je fakt vlastně teplá okurka. To máš i v mekáči, že jo? V nějakých cheeseburgerech. Každý si, nebo ne každý, ale hodně lidí si vyloupává ty teplý okurky.
0: Ne, to já bych byl nevrlej. Kdyby zapomněli na okurku, to by byl nevrlej, tak to určitě ne. To mi nevadí, španělský ptáček taky dobrý. Pak tady máme třeba zprávu od Evy, jsou to mořské plody, pro přítele jsou to mrtvoly, ale já ráda ochutnávám nové, Eva. Tak a pojďme na nějaké hlasovky, třeba od Mária.
3: Čau, tady Mário. Nás doma s manželkou rozděluje niva. Já ji nemůžu pozřít a moje manželka si ji dává úplně do všeho.
1: K nivě jsem se musela dopracovat, musím říct.
0: Takže ti niva nevadí?
1: Ne, nevadí. Niva. Taková neutrální.
0: Taky mám rád nivu. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic, jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
1: Máme tam ještě jednu hlasovku.
0: Zkusíme ještě odverčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
0: Počkej. My jsme to jídlo našli.
1: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapra fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
0: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako jo. Já nesnáším kapra. Takže jsme to našli. Já teda díky vám, našim skvělým posluchačům a díky Verunce, která nám poslala hlasovku, jsem zjistil, že teda jedno jediné jídlo existuje, který nejím, a to je kapr. No tak děkujeme za vaše zprávy, za vaše chuťovky. Jak bylo řečeno, 100 lidí, 100 chutí. Prostě ať si každý jí to, co mu dělá dobře. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Mark Ember Belong Together na Hit Radio. Vy nás bavíte, píše Roman. Čau Michale, asi budu muset ti poslat kapří hranolky, potom přestaneš hovořit o kaprovi, jakože je hnusný. Ono i kuře je hnusný, když se nemůže udělat. Já chápu, ale kapra teda osobně nikdy. Jakoukoliv rybu, jo, ale kapra ne, prosím vás. Za malou chvíli. Další skvělý hity. Overdrive, Offenbach a Norma Jean Martin. Taky přidáme aktuální dopravu, no a připomínáme, že v 8.50, to je za necelou půl hodinu, budete hrát o Dovču za 40 000 korun. Stále tady čeká na někoho z vás.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Skvělá muzika v Klášterci nad Ohří. Zveme vás na tyto koncerty. Lenka Nová a Padede, nebo Brutusáci, nebo Karel Svoboda a jeho Téma na román, nebo Tereza Mašková a pozor, Bombónek, Vzpomínka na Marsias.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby. Vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
0: si. Náplně hned.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Litoměřicku v Kochovicích, v Bodlákové ulici probíhají stavební práce a provoz je zde omezený.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Je přesně 8:30, David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: USA padl rekord, přes 1000 lidí se převléklo za Marilyn Monroe. V kalifornském Palm Springs se sešlo 1037 lidí oblečených jako legendární herečka. Akce překonala Guinnessův rekord a připomněla 100 let od narození hollywoodské hvězdy. Serena Williamsová se vrací na kurty, tenisová legenda se po 4 letech vrátí k soutěžnímu tenisu. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu nastoupí ve 4 hře díky divoké kartě. Její 44 let a kariéru ukončila po US Open 2022. Evropská unie chce skoncovat s jednorázovými sáčky. Od srpna 2026 začne omezovat pytlíky s kečupem, majonézou, hořčicí nebo solí. Cílem je snížit plastový odpad. Miliardy malých obalů ročně mají nahradit dávkovače a znovu obnovitelné nádoby. Změna se dotkne i českých restaurací, hotelů a fast foodů. Mm-hmm.
0: Tak to by mě fakt zajímalo, jak to teďka budeme z těch hotelových snídaní odnášet.
3: Dobrý for.
0: To nebyl for. Andreas Johnson, Glorious, srdcovka, kterou jsme opět vybrali my tři, která by vás mohla bavit. A opět připomínáme, že další srdcovky 5+1 vaši si můžete užít s Jirkou Plnářem, a to mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: že na Hit Radio 8.38. Hezké ráno. Teďka na chvilku k vám do auta, budeme mluvit na vás řidiče. Zajímalo by nás, jestli patříte mezi poctivce, co blikají i na prázdném parkovišti o půlnoci, nebo jestli to občas taky flákáte, když nikde nikdo není. Jak to máte s blikáním? Vy co? Já jsem poctivec. Co Jasmin?
1: Já jsem rozhodně poctivec.
0: Jo? Blikáme pořád.
1: Blikáme
0: jasně.
1: Pořád, jasně.
0: Tak máme tady městský mýtus potvrzen. Řidiči luxusních aut, pozor, opravdu blikají méně, to ukázala nová data. Nová nějaká neformální evropská studie sledovala chování řidičů na kruhových objezdech a na dálnicích a výsledkem je, že majitelé drahých prémiových značek zapomínají na blinkry 3x častěji než zbytek populace. Což vlastně si říkám, že vědci potvrdili to, co všichni, kteří se pohybujeme tak nějak jako na silnici, víme.
1: A proč to tak je, jako?
0: Já nevím. Si říkám, že je stejně blbý, že si prostě koupíš auto za 3 miliony, umí to samo řídit, ale blinkry tam nejsou. Ale když o tom přemýšlím, jo, teďka já se vlastně musím zastat těch, co neblikají.
1: Jak to?
0: Mně to celý došlo, o čem to je, jo. Protože co je sakra komu do toho, kam já chci zrovna jet?
2: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních.

0: kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
5: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: Ladíte Hit Radio, 8 hodin 50 minut, tohle je snídaně šampionů. A happy, jak dva grepy, bude 100% někdo z vás, kdo si sedne na správnou sedačku v našem virtuálním letadle.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou za 40 tisíc libovolného výběru se společností Invia. A my tady máme takový virtuální letadýlko, v něm 6 řad, 6 sedadel, stačí si tipnout tu správnou.
0: Takhle jednoduchý to je. Už tipujete nějakou dobu, vyhráváte buď nic, anebo Člověče nezlob se, anebo lístky na koncert Marka Ztraceného.
2: A nebo tu dovolenou.
0: A nebo tu dovolenou. Ta se schovává pod nebo na jednom sedadle, jak chcete, nicméně ta rovča tady stále je. Proto je teď čas volat 800 937 937 a třeba právě vy, kdo teď posloucháte, budete mít o trošku lepší léto díky Hit Radio.
2: Už to uhádněte, je 2.6. už chceme znát přece, kam se vydáme v létě.
0: Dobré ráno, kdo je s námi ve vysílání?
3: Ahoj, tady Hana.
2: Čau. Ahoj, Hanko.
0: Ahoj, Hanko. No tak asi to nebudeme prodlužovat. Chceš asi hnedka typovat sedačku, jdeme na to?
3: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Tak, Hani, máme tady 6 řad a sedačky A až F, tak kam si sedneš?
3: Já bych si sedla na C4.
2: 40 tedy.
0: C4 neboli 4C. Jasmin to zakroužkovala.
2: Tak, Haničko.
0: Hanička je připoutána na sedačce 4C.
2: Pod sedačkou 4C se dovolená tentokrát taky neschovává.
0: Hanko, moc se omlouváme, dneska to nevyšlo. Samozřejmě ta rovča tady pořád je. Schovává se tam vůbec něco dneska? Teďka?
2: Schovává se tam hra Člověče nezlob
0: se. Je tam čobrdo.
3: Jo, super.
0: Ne, mně totiž přijde, když trefíte Člověče nezlob se, že vás to tak jako rozesměje, že vám to opravdu udělá jako lepší den.
2: Hele, Hani, nezoufej, ale protože za prvý čobrdo je super hra, to víme, za druhý. Ta výhra ještě nepadla, takže každý den do padnutí výhry můžeš v 6.50, v 8.50 soutěžit. Navíc uhodnutý sedačky v klubu posluchačů. A já, až teďka doděláme tenhle vstup, tak povolali mě, ať na svůj Instagram Jasmin Official vložím taky nápovědu, která vám může pomoct.
0: Takže tam se podíváme. Hanka určitě taky a Hanka bude určitě v 6.50 zítra u rádia, je tak?
3: Jasné.
0: No tak se budeme moc těšit. Hanko, tak děkujeme za soutěž, přejeme bezva úterý a zítra se budeme případně těšit, jo?
3: Aha, díky, ahoj.
0: Měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Takže nápověda u Jasmin bude.
2: Je to tak, teďka to tady už dělám, tak za chvíli se to tam objeví.
0: Tak za chvíli. Za chvíli čekejte nápovědu na Instagramu u Jasmin, jak tam si Jasmin Official.
2: Ty jsi mi vypnul mikrofon schválně? Nebo to už jsem byla já, už jsem blbá.
0: Vypnul jsi to sama, ale to nevadí.
2: Ano, Jasmin, potržítko, píšo.
0: Tak jo. Zítra v 6.50 další šance vyhrát dovču za 40 táců.
4: Na nvia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na nvia.cz.

0: Ale Quaps Walk na Hit Radio v 8.57. Krásné ráno, šampioni. My se s vámi jdeme tímto rozloučit, chceme vám poděkovat za další tříhodinovku, doufám, že vás dnešní ráno bavilo. Pokud jste nás naladili třeba až právě teď, tak připomínám, že dovolená v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, ta tady stále čeká, zítra budete mít možnost si ji vyhrát v 6.50, případně v 8.50, tak budeme rádi, když se stavíte. No a teď už vám s Jasmin přejeme jenom hezký den.
1: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak snad se tu sejdem a ahoj.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte úterý, opatrujte se a zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Chomutově na Kruháči. V Lipské ulici se srazá dvě osobní auta. Nehodu tam vyšetřuje policie a počítejte se silným provozem a se zdržením. A ještě na trase z Litoměřic na Českou Lípu před úštěkem se srazila tři auta. Proždí se Kyvadlově s kolonou, tam počítejte v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Kdy jsi hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslance čeká úvodní debata o růstu rodičovského příspěvku. Vláda navrhla růst základní rodičovské o 50 000 korun na 400 000 pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Sněmovna by mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo to za ně bude hradit během letních prázdnin. Více říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
9: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
3: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Generální manažer ústeckého basketbalového klubu a kandidát na primátora Tomáš Hrubý přišel o řidičák. Podle deníku se mu osudnou stala rychlá jízda na povolených 50 kilometrech v hodině, mu policie naměřila téměř dvojnásobnou hodnotu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. No a Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dopoledne polojasno, během dne postupně většinou oblačno. Na horách se mohou odpoledne ojedinělé vyskytnout slabé přehánky, ale nic zásadního. Teploty 23 a 26. Na horách tam to bude do 21 stupňů Celsia. Takové nás čeká úterní počasí. No a teď už musím předat slovo, protože s 9. hodinou startuje naše Co to je?
1: LSH, Lucka LSH. S Hankou, protože Dan ještě tento týden pořád brázdí vody Chorvatska.
3: Počkej, není to LSH na druhou? Teda Hanka je tu dvakrát.
1: Hanka je těhotná, je to pravda. Má už krásný. Hit Radio North Music. A my vám přejeme samozřejmě krásné úterý. Ať vám to sviští na cvičišti, tak jako vám, nám.
7: Dneska zase už dívčí duo, Hanka Hejlová, Lucka Schlegr, už to bylo řečeno, snad vy si užíváte úterý, snad jste to přežili, to pondělko. Jsme rádi, že jste s námi tady na Hit Radio North Music a pojďme na muziku. Jsou tu Green.

0: odpoledne na Hit Radio Nord Music. To byl hit Samblin a Cyril, s vámi taky Hanka Hejlová a taky Lucka Schläger. Kde jsi byla?
1: A já jsem si včera vzala volno, ne, že by to byl úplný záměr, ale přiznám si, že nebylo mi úplně hej po zdravotní stránce. Motanici jsem měla, bylo mi úplně zle, prostě stala jsem z postele, celý svět se mi točil a celý dopoledne jsem vlastně prospala a přiznám si, že jsem byla, jako chtěla jsem být zodpovědná, protože už jsme o tom mluvili, Hanička Hejlová, naše tady moje milovaná kolegyně, je těhotná, už tady není 27. týden těhotenství, víš to? Já ti to počítám, jo? Takže tento týden už máš 27. Jo. A já jsem měla prostě strašný strach, abych na tebe něco neplivla, abych prostě tě neohrozila, že čekáš to vytoužený miminko. Takže já jsem nevěděla, co se z toho vyvrbí, tak jsem pro jistotu včera zůstala doma.
2: Myslím, to je od tebe hezký, protože mám ráda, když lidi mají v sobě tu dávku zodpovědnosti a berou to takhle ohledy na to okolí. Protože umíš si představit, jak bych tady na tebe koukala, když bys tady ti říkala, jak ti je blbě a tohle.
1: No, mně to přijde prostě automaticky, ale je pravda, že to tak není. Třeba vem si jako i u dětí, jo, nebo ve školkách. To jsou prostě zanudlený kolikrát děti. Někdy se mi stalo, že jsem viděla maminku, která měla prostě v klokánku, v tom nosítku měla miminko a stejně do té školky vedla toho staršího, unudleného, totálně zasoplenýho a já si říkám, ty bláho, teď přece stejně doma s tím malým. Já rozumím, že se může stát, že není hlídání, že maminka musí do práce něco, ale ona byla do prčic doma s tím druhým dítětem. Tak přece toho nemocného nemusí dávat do té školky. Takže to já úplně vždycky šílim a prostě sama to jako nemám ráda a vždycky si říkám, myslela jsem si, že ten covid nás to jako by naučil té větší zodpovědnosti, že vůči těm ohroženějším skupinám, ať to jsou přesně ti hulky, ať to jsou seniori, malinký děti, že jako budeme víc ohleduplnější a nějak se to zase rozplynulo a já to tak teda cítím, takže já jsem si včera vzala den volna a nechtěla jsem tě prostě.
2: No to je milý. Takže až mě bude bolet v krku, nebo budu mít rýmu, ano, kdyby mě to náhodou chytlo tehle ten týden, tak ty jsi ten senior, tak taky budu jako brát ohledy.
1: Ber na mě prostě, já už nejsem ani dítě, ani těhotná matka. Ber na mě ohledy jako na starého občana. Buď tak hodná.

0: na Hit Rád Nord Music s váma Lucka Schlager, Hanka Hejlová, přejeme vám krásný úterý. No a bavili jsme se o tom, že jsem včera chyběla, protože jsem se necítila fit a protože Hanička je těhotná, tak jsem byla natolik zodpovědná, že jsem se bála, abych ji neohrozila, tak jsme tady probrali téma školek, ohrožení vůči seniorům, maminkám a tak dále. No a přidala se k nám Milena z Ústí nad Labem, napsala nám na 37 39 958. Ahoj holky, ještě nedávno jsem pracovala v mateřské školce jako asistentka. Unudlaný děti tam byly na denním pořádku. I přesto, že na dveřích školky jsme měli ceduly prosíme, respektujte zdraví ostatních, nedávejte do školky děti nemocné. Musím říct, že situaci už u nás musela s maminkama řešit paní ředitelka, protože i když maminky byly doma, nemocné dítě stejně do školky dávaly. No, to je ta nezodpovědnost. Milenko, potvrzujeme, o čem jsme se tady my bavili. Prosím vás, nedělejte to.
1: To se prostě nedělá a já teda obdivuju ty učitelky v té mateřské škole, když jim tam takhle ty děti chodějí.
0: A přesně to dítě za to nemůže, že jo? No, oni se kolikrát zase nevraživě dívají na to dítě. Rozumíš, ale nějaká malinká prostě barunka vůbec nemůže ovlivnit to, že ta mamka ji tam dala. Takže prostě oni na ní chudinku koukají, kdyby byla jedovatá, ale ona za to prostě chudák. Takže ani i maminky vlastně i tímhletím těm holčičkám nebo těm vašim dětem jako nepomůžete, protože oni v té školce budou nechtěný ten den, že jo? A to jasně, nechceš jako maminka.
1: Ne. Prostě pokud je dítě nemocný, ať je pěkně doma, smrká si tam, kašle si tam a pak zase hurá do školky. No a vy si snad užíváte, den v práci snad tam nesmrkáte, nekašlete. Víte, kde máte třeba už druhý kavčo, přece jenom takhle při úterku po ránu, ještě to není nic moc. No a my vám k tomu přidáváme další hity. A pojďte si to úterý udělat s námi trošku legendární. Už za chvíli vešli ARM s hitem Legendary. Tak díky, že jste s námi na Hit Radio Nord Music.
2: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.

0: využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Krásné dopoledne na Hit Radio Nord Music. Máme 9 hodin 36 minut k tomu. Teď jsme si dali Leony s hitem Don't Worry a s vámi taky Hanka Hejlová a Lucie Schläger.
1: Na přátelé, máme nový rekordy v Evropě. No, nevím, jestli tyhle rekordy člověk chce, ale syfilis a kapavka lámou v Evropě rekordy. Je to tak, lidi zapomínají úplně na ochranu a syfilis a kapavka jede teďka úplně bomby celou Evropou. Jo, jo, je to takový skokan. Skokan a skokanem roku se stává kapavka.
0: Léto se blíží, tak nezapomínejte sebou brát i ochranu. Je zajímavý, že třeba když si koupíš mobil, tak tu ochranu, jako to sklíčko na to dáš rovnou, viď? Ale pak vidíš ženskou a na sebe tu ochranu asi nedáš.
1: Ale já jsem si říkala, jak je to možný. Podle všech průzkumů vlastně ta nová generace vůbec jako nebo nesexuje nebo sexuje jakoby minimálně oproti nám, když jsme byli v jejich věku. A si říkám ty, že to takhle je na vzestupu, byť toho mají teda daleko méně než
0: tak kdo
1: my.
0: Za to může? Píšou to tam?
1: Já
0: kdo
1: si myslím,
0: tyhle rekordy tam láme?
1: Já si myslím, že my jsme sice jeli jak motorový myši, ale věděli jsme, že ta ochrana je důležitá. Oni prostě buď tě někdo nevzdělává, rozumíš, nebo nevím, ty děti. Prostě bez čepičky oni jdou. Bohušu. Vždycky s čepičkou, pamatujte si to.

hand.

save it from yourself.

0: Honza Celibát na Hit Radio Music s váma. Krásné úterý, Lucka Šlégr, Hanka Hejlová. Bylo krásný, protože přátelé, přesně tak nastupovat právě teď, totiž vyplouvá tradiční výletní loď Marie Zvaňova. Marie bude jezdit do srpna, do konce léta, stejně jako v předchozích sezónách. Trasa vede s Ústí nad Labem Zvaňova přes koupaliště Brna, Dolní zálezly, Církvice, Libochovany a Velké Žernoseky až do Píšťan, odkud se zase Marie vrací zpátky. Letní plavby, teď bych řekla, jsou tady u nás takový tradiční, dlouhodobě jsou součástí turistické nabídky tady u nás v okolí Labe a loď Marie si myslím, že už během prázdnin je takovou tradiční a stává se jednou z nejvyužívanějších dopravních prostředků vůbec u nás na řece na Labi. Já si tak říkám, Haničko, oni se ty lodě vždycky pojmenovávali podle ženy.
1: Mm-hmm. Je to hezký.
0: A já jsem nikdy neviděla loď Lucie.
1: Ty jsi nikdy neviděla loď Lucie?
0: Ne, nikdy, žádná Lucie nejezdí
1: po mojí. A Haničku, přijde takový vznešený jméno.
0: Je, to je, ty jsi to zachránila, Lucie. Teď Lucie, no není, já neviděla loď Lucie, ale loď Hana,
1: to jsi viděla, jo.
0: Tu mají naše známí, protože manželka se jmenuje toho našeho kamaráda, se jmenuje Hanka, takže opravdu mě svezli a tam byla Hana přes celou loď napsána, já říkám, ježiš, to, takhle, ona tam měla Haničku, na jedné straně byla Hana, na druhé byla Hanička, říkám, to je takový hezký.
1: No tak to je hezký. Já teda jsem loď Hana neviděla, já jediný, co jsem viděla, co se jmenovalo Hana, tak to byla vietnamská večerka teda.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
2: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hit. To má energie. I když je to pomalejší, tak ho prostě milujeme. To je hit Ordinary, Alex Warren, s vámi hit Radio North Music. A protože se přiblížila celá, už taky Robert Gajderovič s jeho informačním servisem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem, na Špitálském náměstí se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s menším zdržením. A ještě na příjezdu do mostu směrem od Teplic bude u Krajnice probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Anna Berg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Anna Bergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil na 42 korun a 46 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 35 haléřů. Ústecký kraj otevřel v Mostě nové výcvikové centrum pro pečovatele. Pomůže pracovníkům sociálních služeb i rodinám, které se starají o své blízké doma. Více říká mluvčí hejtmanství Magdalena Franková.
13: Toto centrum je vybaveno figurínami, je vybaveno jako běžná místnost s člověkem, který potřebuje péči, ale zároveň je vybaveno i moderními asistivními technologiemi, se kterými se ten člověk naučí pracovat.
1: Podle Franckové vznikne do budoucna v Ústeckém kraji celkem 5 pečovatelských center. Zástupci Evropského parlamentu a členských států EU se shodli na společné podobě zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt. A basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Středočeši zabojí o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Pardubice čeká premiérové finále. Dnešní zápas začne v 18 hodin.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě polojasno, během dne postupně většinou oblačno. Na horách se můžou odpoledne ojediněle vyskytnout slabé přehánky a teploty 23 až 26 stupňů. Na horách tam to bude do 21 stupňů Celsia.
0: To byl náš Robert, zprávy počasí. A teď už 10. hodina a pokračuje samozřejmě s váma Lucka Šlégr, Hanka Hejlová.
12: Hit Radio North Music.
0: Krásné. Co nás v životě může nejvíc uklidnit, není to ani masáž, ani dobré jídlo, ani drahá polovička. Zůstaňte s námi, řekneme si víc.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdát.

0: Radio North Music, Ed Sheeran s hitem Shape of You a taky ženské duo Hanka Hejlová a Lucie Schlegr.
1: No a co nás v životě může nejvíc uklidnit? Není to ani masáž, ani dobrý jídlo, ani naše drahá polovička. Přátelé, je to voda. Je to tak strašně jednoduchý. Je to voda, přesně tak. Pobyt u vody nám podle odborníků snižuje stres. Mozek se u vody přepne do takového klidného stavu, umí úplně se jako vyrezetovat. Ano, a sezení u vody nebo poslech i té vody nám zkrátka zlepší náladu i soustředění.
0: Jo, takže to není tak, jestli mě teďka šéf v práci rozčílil, takže si půjdu pustit kohoutek vody. To ne. Prostě.
1: Musíš si sednout, dřepnout k vodě a čučet na ní. Já to teda bezmezně miluju. Já úplně potvrzuju tuhletu studii, nebo kdo to vymyslel, ty odborníci, protože jsou báječní. Já jsem toho obrovský příznivec. Já můžu si sednout u vody. Vlastně chápu i ty rybáře. Já jsem si vždycky říkala, co oni sedějí tady celý den. Jo. Rozumíš, co tady jako vykoukají. A dneska jim prostě rozumím, že oni si sednou a čučej jenom do té vody, tak rozumíš, tak tupě koukáš skrz na tu hladinu. A já jsem třeba s přibývajícími lety jsem začala milovat majáky. A my, když někde jsme s manželma dovolení, tak on vždycky se musí obětovat a musí se mnou jet, nebo obětovat, on to má taky rád, ale jede prostě se mnou vždycky k nějakému majáku a tam já si sednu a jsem na těch skaliskách a prostě čumím na tu vodu do té dálky u toho majáku a mě tam stačí mít jenom něco k pití, já tam sedím a je mi tam dobře a můžu tam prostě jen tak jako existovat, jo. A třeba můj muž tohle má zase s ohněm, ten zase miluje koukat do ohně, to je jeho jako, ten zase když si sedne, tak potřebuje, my taky doma máme všude někde ohniště, jo, v obýváku musí být krb, venku jeden krb, pak ještě oheň, pak takový to přenosný ohniště, že jo, to všude chodí s náma, putuje, i na dovolenou se to přenosný ohniště vozí, aby tam měl jistotu, že bude mít ten oheň, aby večer mohl jako koukat
2: a sedí
1: do toho
2: a
1: ohně.
2: Kouká. Nespívá tam u stánku.
1: Ne, taky sedí, čučí, tak jak to já mám do té vody, tak on to má do ohně a vlastně naše vytoužená dovolená, kde se jako oba přijdeme na svý, je když sjíždíme řeku. Jo, prostě jsme v kempu, rozumíš? Já jsem spokojená, čučím do té řeky, on si zapálí ten oheň a vlastně jsme tam vlastně jako oba strašně šťastný.
2: Takže je krásný tandem.
1: Úplně to prostě chápu.
2: Já úplně za sebe miluju, zbožňuju, když si ráno přivstanu, nebo za mlada, když jsem chodila pět ráno z baru, tak jak se probouzí ta příroda, jak ty ptáci začnou zpívat a poslouchat tu přírodu, jak na nás mluví. Jo, to je strašně hezký a to si myslím mě uklidňuje a proto nechodím se sluchátkama, když jdu někam ven. Víš, neposlouchám hudbu.
1: A teď se naťukla další téma a to jsou sluchátka v přírodě a to si řekneme za chviličku.
2: To si řekneme za chvilku.
1: S vámi Hanka,
2: kdo dřív?
1: Lucka a Hanka, prosím, a Hanka a Lucka.
2: Tak. A hlavně Hit Radio North Music.

0: hit Just Be Good To Me. Kluci, Just Be Good To Me, jo. Buď jenom na mě dobrá. S vámi Hit Radio Not Music, Hanka Hejlová a taky Lucie Schläger.
1: A bavíme se o tom, že nejvíc podle odborníků v životě uklidňuje koukání se na vodní hladinu. Ty jsi tady, Hani, zmínila, že máš ráda chůzi bez sluchátek. A připomněla jsi mi strašně jednu krásnou životní situaci, protože já jsem nikdy sluchátka na uších nenosila. Až jsem si přišla trapná, protože všichni chodí nebo běhají, mají ty ušadla, že jo, nebo ty špuntíky. Když jsem chodila s kočárkem, tak já jsem nikdy je neměla, abych slyšela malýho, kdyby něco. A vždycky se mi jako hrozně venku líbilo. A teď jsem si říkala, protože už chodím bez kočárku, že jo, malý jde do školy a pořád chodím, v té přírodě mám to ráda, vždycky jdu kolem taky nějakého jezera většinou, tak jsem si říkala, tak já si sluchátka pořídím, uvidím, jaký to je, tak je to takový jako hezký, ať teda, když tom všichni jedou, tak já to zkusím. Tak jsem začala chodit se sluchátkama a minule se mi vybily. A já jsem byla, vlastně jsem si uvědomila, jak je to hezký jít bez těch sluchátek. Rozumíš, tam kapr vyskočil z vody. Tady dravec nad tebou, tam šumí prostě, když fouká, šumí to rákosí v té vodě. Pak se zatáhlo, ty vlnky, že jo, ta voda se jako rozbouřila, tak se slyšela i tu vodu, jak to tam šplouchalo. A já jsem si říkala, že to je tak hezký vlastně jít bez těch sluchátek a poslouchat jenom tu přírodu, že někdy je vlastně to škoda, ta moderní technologie, někdy jako je fajn jí vlastně úplně jako odložit a fakt jako vypnout té přírodě a je to strašně hezký.
0: Ty jenom, Luci, o tom mluvíš a mě to úplně uklidnilo. Jak o tom vyprávíš, já si to představuju.
1: Už zavíráš ty oči tady, já tě vidím. Jak zavíráš ty oči.
0: Ne, mně se na tobě líbí, ty jsi prostě pořád taková vyklidněná a konečně víme, proč to tak je. No. Protože ty obrážíš, co se dá, co se, myslím, co se vodních ploch týče, že jo?
1: Ano, to jsi dobře doplnila, co se vodních ploch týče. Obrážím v Ústeckém kraji, co se dá, jezero Most, Matildu, Miladu a vždycky je to hezký si ji fakt jako oběhnout a máme tady krásně.
0: A vyslechnout.
1: No.
0: Životní fáze, kterou dáváme bez sluchátek, za chvíli přijde ta životní fáze s naslouchátkama.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Největší hudební festival severozápadních Čech je opět tady. Jak se jmenuje? No přece Klášterecké hudební prameny s Jaroslavem Svěceným. Přátelé, Jarda Svěcený pozval super hosty. Stavte se v Klášterci za muzikou.
4: Zámek Klášterec nad Ohří.
5: Sapryl. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
13: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
14: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz.
15: www.golfterasy.cz.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Krásné dopolední úterý na Hit Radio Nord Music vám přeje Hanka Hejlová a taky Lucie Schläger. To byl Nico Santos s hitem Human Being.
1: A není žádný tajemství, že jsme tady s Haničkou zůstali sami, protože Dan Rakacký už minulý týden v úterý vysílal naposledy, odjel na Jadran. Říká se tomu Chorvatsku, ne? Odjel do Chorvatska, no a poslal nám ty jsi těhotá, ty máš jiný jádro. Takže nám poslal z Jadranu pozdrav.
0: A my si ho dáme.
2: Lucinko a Haničko, čau, zdejí vás Dan. Já právě teď jsem tady na skále, která se tyčí nad tajitou krásou zátokou, kde je knoba, která se jmenuje Rojen, tady vždycky bereme voleje a dobře se tady máme, protože je tady krásně. A vím, že teď vysíláte, je 10:45, takže hezký vysílání, a vám to uteče. Myslím na vás, dnem i nocí, už nechce být, chci se vrátit zpátky. Ahoj a pozdravujte všechny posluchače Hit Radio Nord Music a máme Instagram! Juhu!
1: Tak to teďku přeložíme našim posluchačům. Samozřejmě slyšeli jste, že tam na nový fouká. Dan je takový provokatér, že on mi každý den posílá svoje video, kde je samozřejmě na lodi, nebo
0: no, popiš to. Jo,
1: oni
0: jo,
1: totiž cestují na lodi. Tak proto je takový námořník a on prostě jezdí, mají svou nějakou trasu, kterou jezdí každý rok, má to tam strašně rád. A vždycky mi posílali video a tam ahoj, ahoj, říká, ty tady, podívej se, tady je tohle hnusný, já už tady nechci bejt, jo, to se tady nedá vydržet.
0: To je kolega, to je kolega.
1: Takže mi posílá samozřejmě takovýhle krásný provokativní videa. No a Daneček si to tam pochopitelně užívá a k tomu ukradenému Instagramu Dan má velkou pravdu, že máme zpátky Instagram, protože Hit Radio Nord Music přišel o Instagram.
0: Tolik sledujících měl.
1: Měli jsme přes 11 tisíc a všechno je to vněveč, všechno je to fuč a za chvilku vám řekneme ten náš nový, tak zůstaňte s námi.

0: úžasný hlas, to je Benson Boone s hitem Beautiful Things na Hit Radio Not Music. S vámi taky Hanka Hejlová a Lucie Schläger, no a my jsme v novém kabátku. Nemyslím teda konkrétně nás dvě.
1: Když je potřebovala bych nějakej upgrade.
0: Jo, povíš.
1: No nic, o mě to nebude, ani o tobě, Haní. Bude to o našem Instagramu, protože Hit Radio Not Music byl ukraden Instagram. Takovýhle velký zločin se stal. Jako já jsem o tom slyšela, že se to vždycky stane.
0: A je to trestný?
1: Právě, že není. A je takový zvláštní, že v dnešní době se tyhle věci jako nedají vlastně zálohovat. A že se k němu už jako nedostaneš. Což se vlastně po měsíci, kdy jsme se opravdu snažili získat zpátky Instagram Hit Radio Not Music, nepodařilo se, máme úplně, ale úplně z brusu nový. Pokud byste se na něj chtěli podívat, je to úplně jednoduchý, napíšete Hit Radio podtržítko, takový to dole, Not Music. A tam nás najdete. Neunikne vám tam vlastně vůbec nic, co je důležité na severu Čech, co se tady děje, to všechno tam dáváme, akce, koncerty, zajímavý hosté, které tady máme každou středu, no a samozřejmě taky zpravodajství z Ústeckého kraje, zkrátka všechny akce na severu Čech, všechno, o čem se tady bavíme, máme zpátky na našem novém profilu, takže znova s náma můžete žít na sociálních sítích Hit Radio, podtržítko North Music.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
9: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec. Go, go,
10: go! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
0: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a s ní jsme na Hit Radio Not Music dotancovali k 11. hodině a už je připravený Robert Gajderovič.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Ústí nad Labem na Špitalském náměstí srazila se tam dvě osobní auta a ještě jde osmička mezi 75. a 70. kilometrem směrem na Prahu, bude u Krajnice probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 951.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pracovní skupina k transparentnosti potravinového řetězce zvažuje rozšířit monitoring cen potravin. Zákaz jakýchkoliv slevových akcí ale zavést nehodlá. Před zákazem slev varoval například Svaz obchodu a cestovního ruchu, podle kterého by vedl ke zdražení základních potravin o 15 až 20%. Letošní květen je z pohledu motorkářů tragický. Při nehodách jich o život přišlo 11, což je podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě extrémní číslo. Usmrcených na motocyklech přibývá už od ledna. Ten se tak vrací k roku 2024. Od začátku roku už zemřelo 24 motorkářů. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%. V Česku ale z březnové hodnoty mírně se stoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v EU za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které teď zveřejnil statistický úřad Eurostat. A ještě jeden sportovní úspěch z regionu. Mladší juniorka z plaveckého klubu Most Pavlína Komínková zazářila na mistrovství České republiky juniorů v plavání v Ústí nad Labem. V disciplíně 200 metrů prsa si doplavala pro titul mistryně České republiky. A my gratulujeme.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dopoledne ještě polojasno, během dne postupně většinou oblačno. Na horách se mohou odpoledne ojediněle vyskytnout slabé přehánky a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: To byl Robert, zprávy počasí, no a my s Haničkou jedeme dál tady LSH, Lucka s Hankou Hejlovou.
8: Hit Radio North Music.
0: No Hani, ty jsi těhulka a ještě nemáš jméno pro toho vašeho chlapečka. Tak na nejlepší jména, nejkrásnější jména v Česku se za chvilku

0: vámi na Hit Radio Nord Music Hanka Hejlová a Lucie Schläger. Teď jsme si dali Nelly a Kelly s hitem Dilema.
1: No a my tady máme taky jedno dilema na Hit Radio Nord Music. Už jsme o tom mluvili. Hanička je těhotná. 27. týden těhotenství a my nemáme, co my? Já víš, vlastně tak mluvím v tom množném čísle. My nemáme jméno prostě pro miminko Haničky. Haničko, ty prostě nosíš chlapečka.
0: Ano, máme kluka. A čekáme kluka teda.
1: Já ti teďka tady řeknu top nejména v Česku, které jsou top 5, jo? Jdeme na těch prvních.
0: Dobře, dobře.
1: Pojďme si říct i holčičky, protože nás třeba může poslouchat maminka, která čeká holčičku. Takže nejpopulárnější jména v Česku. Na prvním místě je Eliška, na druhém Viktorka, na třetím Natálka, na čtvrtém Anička a pátá je Sofie. Což tak, když se jako člověk podívá do těch školek, tak to tak jako odpovídá. No a teď se pojďme podívat na top 5 men v Ústeckém kraji chlapečků, který nás zajímají, protože máš tam prostě pindíka dole, je to jasný z ultrazvuku, nespletli se,
0: jako jo? To mi jméno má, no, pindíka. To... Když třeba někdo zrovna naladil a tady teď ty řekneš, že tam mám dole
1: Anička,
0: pindíka.
1: Tam má, no, pindíka. Tak... A to je teďka taky trendy. Takže top 5 klučičích men v Ústeckém kraji. Na prvním místě Matyáš, na druhém místě Jakub, třetí je Jan Honzík, čtvrtý Daniel. Hele, Daniel Rakacký na dovolený. Bych nevěřila, že Daniel nabil na takový oblibě jméno Daniel.
0: No tak poslouchají posluchačky Hit Radio Not Music, tak podívej, kam on to vytáhnul.
1: Ty, kluk jeden, šikovný. A na pátém místě je Adámek. Ani jedno tady z těch jmen Haní tě nezaujalo?
0: Ne, ne. Já mám teda Honzika a partnera. Mně se to jméno Honzik Jeníček hodně líbí. Líbilo by se mi to, ale partner prostě nechce, aby se syn jmenoval po něm.
1: Po něm.
0: On prý s tím jménem zažilo hrozný útrapy, takže...
1: Proč?
0: Já nevím, Honza. No.
1: Jako hloupej Honza mu říkali.
0: Ale on byl chytrý. nevím, no.
1: Tak nevím, chude, Honzík takový, můj brácha je taky Honzík. Můj táta je Honza, můj děda byl Honza, můj praděda byl Honza, takže jméno Jan je v naší rodině zakořeněný a proto mám 3 syny, ani jeden se jmenuje Honza. Zdravím mého tatínka. Je mi to líto, že jsem utla tuto linii. Ale ještě mám mého bratra, ten by to mohl dohnat. Ten je zatím bezdětný. Každopádně, Haničko, mi třeba naše jména jako Lucie a Hana. Tak si představ, že já teda už taky jako jo, jde to od 10 k 5. Lucie až na 40. místě.
0: Ty jsi na Lucie, takovýhle skvostný jméno, já už často... to tady dneska po druhý opakuju. A
1: no jeden často byl populární, takže bohužel prostě Lucie.
0: Já jsem měla panenku Lucku. No, mně se to jméno hrozně líbilo a já byla Hana, veď. Kolikátka je Hana?
1: Ani se neptej, jsi na tom už než já. Jméno Hana je, přátelé, na 82. místě. Nic moc, Haní. Jde to s náma z kopce.
0: Jde to s námi z kopce.
1: Každopádně,
0: no,
1: Haní, to jméno pro toho chlapečka jako... Musíš nějaký vymyslet. Stačí aspoň přibližně prostě.
0: Hele, řeknu ti to, Lucí, asi takhle.
2: Stačí,
0: jo.
2: Přibližně. No žádný. Zatím žádný.
3: Nemusíš přesně. No.
2: Přibližně žádný.
0: Prostě přibližně žádný. Jestli někoho z vás, našich posluchačů, napadá nějaký chlapecký jméno, dejte nám to vědět na 37 39 958.
1: A prosím, Hanička má staršího syna Karlíka. To je důležité říct, protože aby se to samozřejmě k sobě jako hezky pasovalo. No,
0: bráchové, to je pravda.
1: Karel.
0: Karel a?
1: Já jsem řekla Kvído. Já jsem řekla Kvído. Haničce se Kvído nelíbí.
0: Ale nejsem vybíravá. Pojďme doplnit ten otazník v tom méně.

0: vámi na Hit Radio Nord Music, Purple Disco Machine s hitem Hypnotize, taky Lucka Schlegr a Hanka Hejlová.
1: No a Hanička je těhotná, víme o tom tady všichni a máme takový trouble, Hanička čeká chlapečka a nemá pro něj jméno. Žádné se Haničce nelíbí. Abyste nám na 37, 39, 958 posílali vaše tipy a nápady, Hani, pro vás domů.
0: Tak poslouchám.
1: Pozor, já bych dal Stanislav.
0: Napsal kdo?
1: Stanislav. Standa z Litvínova. Tak, Stando, ještě máme tady takový problém, to jsme jako neřekli, jo. Ale Hanička je strašně vybíravá. Hani, já tě prásknu, ty jsi extrémně vybíravá. Nesmí to být, prosím vás, Slav, to znamená, nesmí končit na Slav. Jako Miroslav, Stanislav, Jaroslav, tak to jakoby ne. Takže a pak ještě mi řekla Hanička, že to nesmí končit na Něk, jako Zbyněk, Zdeněk, jo, tak to taky ne.
2: Čeněk.
1: Čeněk, přesně tak. No a pak nám psala Lucinka z Roudnice nad Labem, zdravím vás, my máme v okolí Bertíka, to je hezký, Timotyho a Mortimera.
0: Bertík je hezký, náš vlastně syn, čtyřletej, má doma panenku, teď ji začal teda nosit, má ji i v kočárku. A on jí začal říkat Bertík a vůbec nevím, kde to vzal.
1: Tak vidíš, jak to je znamení.
0: Opravdu, jak on mi řekne, maminko, pochovej Bertíka, tak jako je to hezký. Jo? Je nikdy to by hezký. Mě to nenapadlo předtím, že Bertík by se mohl
1: A jak by se jmenoval, jako teď mě zajímá, jestli Bertík, jestli to musí být Robert, Albert, Norbert, Hubert,
0: No tak to
1: Herbert.
0: Už je zase na jiný. To už...
1: Víš, jako kdy říkáš tomu dítěti, protože asi se nenarodí dítě Bert, ne?
0: Možná.
1: Musí být Hubert nebo Robert nebo
0: jo, že tam něco předtím musí být.
1: Nevím,
0: to,
1: jestli...
0: hele, to nevím.
1: Tak když tak Lucinka z Roudnice se nás ještě poslouchá, potřebuji nějaký doplnění, jestli se jmenuje fakt jako Bertík, anebo jestli předtím má Norbert, Hubert, Herbert, cokoliv. Mimochodem znám ve svém okolí rodinu, kde mají Huberta, Herberta, Norberta, Alberta. Skutečně existuje.
0: Počkej, jedna familie a má všechny tyhle jména.
1: Ano.
0: Aha.
1: Tak mají asi rádi taky Bertíka.
0: No ale oni taky existují takový netradiční jména. Teďka třeba v televizi běží seriál, který se teda jmenuje Jitřní záře. A je to o tom, že rodiče pojmenovali svoji dceru Jitřní záře.
1: No takhle dopadneš ty, když budeš takhle nerozhodná. Že váš syn chudák, nebude, jsi taková náročná matka, nebudeš vědět do poslední chvíle, tak mu dáš taky nějaký takovýhle alternativní, přírodní jméno.
0: Jo, jako třeba co?
1: Nevím. Velké pírko.
0: Jako, jo, když se narodí a uvidíme, jak to je, tak to bude třeba velký péro. A bude taky po tatínkovi.
1: A říš, celý můj Alois.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
5: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
4: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
6: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz. Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
9: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
5: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
9: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
5: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
9: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Syndelix, Cudzinka v tvoji zemi na Hit Radio Nord Music s váma Lucka Šlegr, Hanka Hejlová, přejeme vám krásné úterý.
1: No a my jsme se tady pustili do vybírání jmen pro moje, naše, budoucí, no naše, jako s mým partnerem.
0: To je takový miminko rádiový, takže doufám, že bude všech.
1: Radiáček.
0: Já si ho taky, takový radiáček, já se ho taky pochovám, až se narodí.
1: A přemýšlíme, jaké jméno pro něj vybrat. Bude to teda kluk. A vy nám píšete i na WhatsApp 37 39 958, snažit se to rozlousknout nám pomohl i Petr z Duchcova, který píše, tak pak

0: jedině Oscar. No, protože jsme se dostali k tomu, že jste extrémně náročná. Nesmí to končit na Slav, jako Jaroslav, nesmí to končit na Něk, jako Zbyněk, Zdeněk. Vlastně Haničce se...
1: No, že... protože Lucí, ono taky... My holky, nevím, jak jsi vybírala jména ty, ale oni se tam propíšou do toho výběru taky tvý bejvalý, že jo, s kým jsi chodila.
0: Jo, takže když ti jako navrhne tvůj partner klučičí jména,
1: no.
0: Tak ty si vybavíš
1: nějakou scénu třeba.
0: Takže on vlastně říkal, takhle Haní, to je, už víme, kde je ten zakopaný pes. Mimochodem, teď tam ještě napsala Lucka z Roudnice, nám upřesnila, že se u Bertíka jednalo o Huberta, jo? Ještě přišel Hubert. Huberta si, Haní, Huberta si měla?
1: Ne.
0: No, tak vidíš, takže možná, a Bertík se Haničce líbil, takže Lucí z Roudnice možná na to kápla, protože Hubert je možná jediný chlapský jméno, který Hanička v kalendáři neměla, protože normálně její manžel říká, hele, tak Haní, pojď, vybereme, tak třeba Petr a Hanka, o ježiš, ve 20, no tak to, to bylo hrozný. Milan, no na vejštru, tak to se taky nepovedlo nic. Adam, jo, to bylo v té knihovně, to se mi taky nelíbilo, ten byl úplně blbej. Kuba, on vlastně řekl úplně normální jména, Kuba, Martin, Pavel, Lukáš, Jirka, rozumíš, možná i toho Standu řekl. A ty prostě všechny ty zážitky s těma milencema. Hele, takhle, je dobrý říct, že Hanička je matkou po 40.
1: No právě, protože když máš dítě ve 43 letech, tak už máš něco odžitýho. Celý kalendář.

0: Krásné dopoledne na Hitrádiu Nord Music, to byl Kamrad s hitem Be Mine, s vámi taky Hanka Hejlová a Lucka Schlegr. A já jsem ti, Lucí, nezapla
1: mikrofon. Už se slyšíme. A my jsme se tady zasekli na jménech pro Haničky druhorozeného syna, kterého nosí pod srdcem. A vy jste úplně geniální, skvělí, protože na 37, 39, 958 píšete vaše tipy, jak by se mohl chlapeček jmenovat. Musím říct, že tvoje mateřská nerozhodnost doputovala Hani až do Šluknova. Napsala nám Ivča. Ahoj, holky. Když jsme čekali naši současnou puberťačku, tak do poslední chvíle nebylo jasné, jestli to bude holka nebo kluk. Takže jsme vybírali jméno, které by se dalo použít jak pro holčičku, tak pro chlapečka. Líbil se nám Daniel, akorát teď máme Danielu, vaše faninka Ivča. Je to by Dana Rakacký měl radost, to jo, taky no. Daneček, no Daniela, krásný jméno i pro holčičku, Daniela je nádherný.
2: A je fakt, že je to dobrý mít takhle připravený, že jo, když se neví, jestli to bude kluk nebo holka, že si tam zvolíš to jméno. Co může být kluk? Jako my máme Karlíka.
1: Tak to mohla být Karla.
2: Tak to mohla být Karla. Taky. Vidíš to?
1: To je taky hezký jméno. No a potom ještě Lenka z Chomutova. Hezký den, Hinek, jméno pro chlapečka. Hineček. Taky zajímavý tip. No my jsme o tom mluvili, že Hanička bude maminkou ve 43 letech.
2: Ještě tady je jeden tip. A to jsem teda tohle jméno neslyšela. Teď nám přišla zpráva od Maty. Syn se jmenuje Timon a říkáme mu Timiánku. Ty moje koření života.
1: Yeah, to je hezký, veď.
2: To je taky hezký. A nikdy jsem to neslyšela. Ty jsi to slyšela, Luci, Timon?
1: Ne, Timotej jsem slyšela. Timotej, jo. Ale Timon ne. Timon říkáš?
2: Že jsi... Timon, ano, píše tady jo. Maty Timon. Čtu to snad správně.
1: Tak Timotej znám. Každopádně Hanička je maminkou ve 43 letech. Říkala, že všechny jména jí připomínají svoji jejich bývalý milence. Nebo někoho, kdo jí nebyl úplně sympatický.
2: Luci, já měla v životě 5 kluků. Co
1: no, nekecej. Tvůj partner ti už napíš asi 20 minut, ty jsi všechny očkrtla, jako jo. Každopádně chci se tě, Hani, zeptat. Je tady aspoň nějaká možnost ty nabídky těch našich posluchačů, která by tě aspoň trošičku oslovila, protože jako Anička fakt nemáme, jako bez legrace, to není sranda.
2: No, a termín je 4. září.
1: A ona fakt jako neví.
2: Termín je 4.
1: září. Přiblížili jsme se, nebo naši posluchači.
2: Přiblížili jsme se, mně se teda líbil Bertík od Lucky, z Roudnice, co přišel tip. Taky se mi líbil Vendelín, ale i ten Hinek, ten mě popravdě nenapadl. Hinek, že to je taky hezký, Karel a Hinek. Počkej, jak se jmenoval ten Mácha?
1: Karel Hinek Mácha. Jo. To nevadí, ani seš těhotná, to se omlouvá vždycky v tom těhotenství.
2: Takže bychom měli doma, víš, Karel, Hinek a už tam chybí jenom Mácha.
1: A když se rozvedeš, si jdeš si nějakého pana Máchu.
2: Tak to bude taky dobrý. Každopádně díky moc za vaše tipy. Jestli vás ještě něco napadne, určitě dejte vědět. My jedeme zase dál za chvíli a dál s hitem Someone Like You. Díky, že jste s námi na Hit Radio Nord Music.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
4: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fort Fortuna dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: No a my se s Adel na Hit Radio Nord Music s vámi loučíme. Díky za dnešek, bylo to super. S vámi byla Hanka Hejlová a taky Lucka Šléger.
1: No a zase zítra samozřejmě v 9 hodin na značkách. Užijte si dnešní den, ať se vám daří, ať se vám povede. A těšíme
0: Ahoj.
1: Se zase. Pa, pa.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D7 mezi 69. a 78. kilometrem směrem na Chomutov bude na Kranici probíhat údržba. A ještě na příjezdu do Mostu směrem od Teplic, tam bude u Kranice probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Si, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posiluje velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v LA. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Základní doporučení pro fanoušky, kteří se na mistrovství světa vypraví, je na webu rezortu zahraničí. Dotační program Zelená úsporám mění podobu. Stane se tak po více než 17 letech. Krok může vést k menšímu zájmu žadatelů. Jak budou programy fungovat, popisuje ekonom Lukáš Kovanda.
9: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
1: Jedná se o nejvyužívanější možnost státní podpory. Malajzie nově uplatňuje pravidla, která zakazují milionům dětí mladších 16 let zakládat účty na sociálních sítích. Připojila se tak k celosvětovému úsilí o posílení ochrany mladých uživatelů internetu. Teď ještě pohled k nám.
4: Lovosická radnice upřesnila, jak to bude s novým kruháčem. Frekventovaná křižovatka Terezínské ulice v Lovosicích se začne už za několik dní měnit na kruhový objezd. Zahájení prací upřesnila radnice s tím, že první etapa začne 15. června, uzavřen bude přístup z mostu, ulice Terezínská zůstane průjezdná, uzavře se až v druhé etapě od 17. srpna.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport areál Klíny.
4: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, na horách se můžou odpoledne ojediněle vyskytnout slabé přehánky, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, přátelé, máme dvě minutky po pravém poledni, Hit Radio je připraveno a opět půl hodinka na to si zaspomínat, probrat si svoje myšlenky a slyšet třeba něco, na co jste klidně už dávno zapomněli. Srdcovky jsou prostě takové ty písně, které sice neslýcháme úplně často, ale máme je zaryté v srdci a já vám dneska vyberu třeba Dianu King a hrát budeme starého dobrého Eminema, jeden z jeho prvních nejúspěšnějších singlů. Taky dáme Queeny, Somebody to Love, to bude za chvíli, ale začínáme s kapelkou Foster the People. No a srdcovky jsou taky o vašich vzpomínkách, o vašich příbězích, se kterými se nebojíte se podělit, jo? 777-937-777, to je to správné telefonní číslo, kam mi můžete nahrávat hlasovky, kde můžete zanechat nějakou tu zprávu, ať už WhatsAppem, anebo SMS-kou. Jak jsem říkal, Foster the People jsou připraveni Pump Up the Kicks, což je skladba, která zní sice lehce, skoro bezstarostně, ale přináší takový velmi zvláštní magnetismus, jo? Všichni ho známe, všichni si to broukáme, sem tam si na to můžeme hodit i bokem. Klidně i v poledne. Tady je Hit Radio, přátelé, Kuba Urban s vámi. No a srdcovky začínáme pro úterý 2. června. Tak jdeme na to.

0: Písnička, která před 16 lety přišla celkem nenápadně a nakonec z toho byl jeden z těch velkých hitů, dost možná největších hitů své doby. Faster People, s nimi jsme začali právě teď dnešní srdcovky, tak kamarádi na Hit Rádiu, jdeme na to.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Připomínám, že je to o vašich příbězích, o vašich srdcovkách, o vašich vzpomínkách na 777-937-777. My se teď přesuneme od Foster the People vlastně k úplně jinému druhu. Je to takový druh elegance, bych doslova řekl. Na řadě je totiž Diana King. Zpěvačka, která uměla od popu přes soul, uměla tam dostat takovou tu karibskou lehkost a hlavně velkou osobitost. Diana King byla prostě jako velkolepá hvězda hudebního žánru. No a když sáhla po slavné skladbě I Say a Little Prayer, tak vlastně nevznikla jenom nějaká bůhvíjaká cover verze, nějaká kopie, ale vznikla verze, která vlastně zněla, nebojím se to říct, možná líp jak originál, jo? No a za chvíli, kromě Diana King, vám slíbím taky Eminema. Vrátíme se na jeho velké začátky, kdy si vypůjčil píseň od zpěvačky Dido a ta z toho úplně nadšená nebyla. Tak tohle jsou srdcovky, přátelé, a kdybyste měli nějakou vzpomínku na Diana King nebo Eminema či Dido, dejte vědět na 777 937 777.

0: je píseň, která vlastně přerostla téměř všechno. Když se řekne Stan, tak si vybavíte Eminema, když se řekne Eminem, vybavíte si Stan. No a je pravda, že Dido na téhle písni jako nespolupracovala úplně, řekl bych, dobrovolně.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ne, tak nepřímo tam spolupracovala. Eminem totiž použil sample z úvodních řádků její skladby Thank You. Dido z toho zpočátku vlastně nadšená vůbec nebyla. Nakonec ovšem Eminemovi vlastně poskytla ten svůj vokální motiv a následně se taky objevila ve videoklipu. Takže vlastně situace, jak se tak říká, vítězství pro každého z nich. Eminem získal to, co potřeboval, a Dido vlastně taky. A proto už se oficiálně celý ten, ta píseň nazývá Eminem and Dido a jejich Stan. Posloucháte srdcovky, kdy vzpomínáme na staré dobré hity, které máme zaryté někde v srdci, na staré dobré pecky, které prostě milujeme a nemůžeme bez nich žít, jo? A dost možná se mezi ně dá zařadit i tahle pecka od Sparks, což jsou typické devadesátky, jo? Sparks byli chytří, byli ironičtí, byli styloví a nikdy nezněli tak jako jiní. Dáme si When Do I Get To Sing My Way a za pár minut další velká klasika, tentokrát v podání kapely Queen a jejich Somebody To Love. Tak rozhodně poslouchejte, tohle jsou srdcovky a Hit Radio.

0: Tady se člověk ani nemusí snažit o nějaké chytré věty. Tahle písnička to všechno odvede úplně sama. Tam je síla, tam jsou emoce, tam je sbor, energie. Hlavně pocit, že stále posloucháte něco nadčasového, jo? Somebody to Love a Queenie u nás jako jedna ze srdcovek.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak dneska to byla jízda, přátelé, od Foster the People přes osobitou verzi od Diane King, taky temný příběh Eminem a Dido, výrazný rukopis 90-kových Sparks, no a teď naprostá jistota jménem Queen. Tohle byl náš dnešní výběr srdcovek a jak jste na tom vy? Kterou byste dneska chtěli slyšet? Na kterou máte chuť a náladu? Na co chcete zazpomínat? Máme 2. června, možná, že vám to evokuje prostě nějakou píseň, která by vás dokopala do druhé poloviny toho dnešního dne. Jestli takovou máte, tak šup sem s ní na 777-937-777. Dejte mi vědět, já vám ji už za chvíli zahraju.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
5: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: www.skuter.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně.cz.
9: Náplně hned.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je Hit Radio a taky Ale Farben. Baby Good Night a poslední tečka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Za dnešními tedy útorními srdcovkami a ta bude přesně podle vás. Jinak moc díky za vaše vzkazy, za vaše zprávy. Zdravíme Martinu, zdravíme určitě i Standu. Musíme pozdravit Elišku, řadu ještě dalších, který mi napsali. Další Jirka, tady mám i zprávičku a tak dál. Barča napsala. Takže 777-937-777, to bylo to správné telefonní číslo sem ke mně do studia, ale co budeme hrát? Tak hrát budeme Janičce. Prosím o zahrání Shut Up and Shut Up Shut Up. Dlouho jsem ji neslyšela, Jana. Tak je otázka, jaký Shut Up to je. Mohl to být samozřejmě Shut Up i z 90. Shut Up and Sleep With Me. Ale myslím si, že by to měly být Black Eyed Peas, jo? Vlastně jeden z těch jejich prvních obřích megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-933 megahitů, kterým se potom zapsali do hudební historie. Tak to je dnešní srdcovka, alespoň podle vás, na 777-937-777.

0: David Kušner a jeho Daylight ve 15:45. A s vámi je Hit Radio. Za pár minut Rose a Bruno Mars. No a taky další čerstvé zprávy, které pro vás chystáme přesně na jedničku. Od nás se dozvíte, že při pohledu na kalendář je to jasné, jo? Blíží se Karlovarský filmový festival. Opět po roce, tedy Karlovy Vary ožijou těmi nejlepšími filmy. My už víme, že se bude promítat celkem speciálních 37 filmů, tedy hlavně v těch soutěžních sekcích, a z toho 15 bude debutů. Takže podrobné informace chystáme a uslyšíte je za 15 minutek přesně v jednu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Go,
10: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jedna hodina za chvíli, s vámi je Hit Radio a David Guetta nebo One Republic. To budeme hrát už za okamžik. Také sledujeme, jak to vypadá na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na obchvatu Chomutová, budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce a ještě na výjezdu z Klášterce nad Ohří směrem na Chomutov bude probíhat údržba zeleně, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto přináší pro studenty změny v placení zdravotního pojištění. Po ukončení školy je důležité vědět, kdo za ně uhradí zálohy během letních prázdnin. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Například za středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
11: Všechny změny musí student vždy své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Muž bezdomova zemřel při požáru sklepa v kladenské části Švermov. Pravděpodobně se udusil. Policisté případ teď prověřují jako usmrcení z nedbalosti. Jak k požáru došlo, zatím jasné není. Filmový festival v Karlových Varech uvede v soutěžních sekcích hlavní a proxima a v nesoutěžní zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Magda Vášáriová. Teď ještě pohled k nám.
1: Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýly a rostou koniklece. Cílem je zachovat unikátní místo pro přírodu. Pomoci s výkupem více než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky i veřejnost. Lokalita je nedaleko Bíliny na Teplicku a je tam několik velmi vzácných druhů motýlů, kteří jinde již zcela vyhynuli.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na Ústecku bude dnes většinou oblačno, na horách se můžou odpoledne ojediněle vyskytnout slabé přehánky, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: No a i po jedné hodině je s vámi na Hitradiu Kuba Urban, dáme si One Republic a za chvíli čtení na léto, bude tu velká soutěž.

Takhle vám hraje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. My jsme Hit Radio a přejeme dobré odpoledne. Mám pro vás, přátelé, kamarádi, čtení na celé léto. Stačí v tuhle chvíli jenom dobře poslouchat a můžete mít vystaráno na celé dva měsíce a hezky si číst. Je tady totiž k dispozici 10 knih v hodnotě 5000 korun. Je to kompletní kolekce knížek Lizy Reaganové. A vy musíte přijít na to, jestli já se vymýšlím, anebo je příběh skutečně pravý, takový, který najdete v jedné knize Lizy Reaganové. Jo? Je to celkem jednoduchý, stačí mít na to prostě trošku nosánek. Jo? Tak dobře poslouchejte, přátelé. A já vám teď přečtu onen příběh. Krvavá spása. Jsou vzpomínky detektiva Josie Quinnové výhodou anebo prokletím? Na Denton se snáší prudký déšť, který vyplaví tělo mladé dívky. Detektiv Josie Quinnová a její tým ale nemají žádné místo činu, kde by mohli své pátrání začít. Tělo oběti je ale naštěstí dobře zachovalé, včetně baseballové nášivky na bundě, kterou má oběť na sobě. Josie nedokáže skrýt šok. Její bývalý mrtvý manžel Ray přesně takovou bundu vlastnil. Josie se vydává po stopách zpět do doby, kdy chodila na střední školu a identifikuje dívku jako Beverly Urbanovou, problémovou studentku, která prý měla s Rayem aférku. Ovšem, jeden den nebo jeden rok během prázdnin se ona i její matka odstěhovali, a nebo si to alespoň všichni v Dentonu mysleli. Namísto toho ale Beverly ležela celé roky zalitá do betonu ve sklepě a její tělo se objevilo až při silné povodni. Ta totiž téměř rozpůlila dům, který právě procházel renovací, a síla vody rozmázla a rozlámala pomyslný hrob, ve kterém měla Beverly spočinout už navždy. Tak co, přátelé, je to celkem drsný, co? Je to příběh smyšlený anebo skutečný příběh podle knihy? Jestli jste samozřejmě četli příběhy Lizy Reaganové, máte trošku náskok. A právě teď můžete vytáčet 800 937 937 a tipnout si, jakže to vlastně bylo. Ten, kdo to zvládne a tipne správnou odpověď, tak pro něj budu mít kompletní knižní kolekci Lizy Reaganové. Celých 10 knížek, jo? 800 937 937, volejte právě teď sem ke mně do studia Hit Rádia. Držím vám palce, je to pravda, anebo lež?

0: přátelé, tak bylo to napínavé, ale telefony drnčí, 800-937-937, je to správné telefonní číslo sem ke mně do studia a já už mám na telefonu Marcelu. Marcelko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Marcelko, pojď nám říct, nejenom mě, ale taky všem posluchačům, kteří už jako netrpělivě čekají, jak se ti to zdálo? Četl jsem Kravavou spásu a samozřejmě otázka byla jednoduchá. Buď to byl příběh smyšlený, anebo skutečný podle knihy Lizy Reaganové. Tak co ty na to?
1: Já si myslím, že to byl příběh skutečný.
0: Prostá pravda.
1: Děkuji.
0: Je tedy, nebo může se zdát, že to znělo tak jako vymyšleně, jo? Ale ona si ho skutečně vymyslela sama autorka, spisovatelka Liza Reaganová a tak toto popsala v knize Krvavá spása. Hlavní hrdinka detektiv Josie Quinnová má v tomhle díle série nad vrahem jednu velkou výhodu, protože Beverly kdysi obě vlastně společně i s tou obětí chodili na stejnou střední školu, takže obě dvě znala. Takže víc než jasné. Tak, Marcelko, co ty a čtení po dlouhých večerech?
1: Já miluju kriminálky, jestli se teda Lizu Reaganovou ještě jako nemám, takže fakt se těším. A myslím, že si to rozdělíme s maminkou, protože ta je úplně vášnivá čtenářka.
0: No tak to je paráda, hele, tak to padlo na úrodnou půdu. Celkem 10 knížek Lizy Reaganové v hodnotě 5000 korun je samozřejmě tvých, to znamená, že moc gratuluju, užij si to. A ještě mě zajímá, co máš dneska v plánu.
1: No, dneska jsem v zaměstnání do 17.00, takže v plánu už toho moc není, no, tak no, jako procházka domů.
0: 17.00, počítám, člověče, to máš ještě 1, 2, 3, 4, 5 hodin? Je to
1: no,
0: tak? No, tak, hele, ještě míň vlastně, už máme čtvrt na dvě, takže dobrý. Tak prosím tě, ať to dneska utíká, měj se krásně, děkuju za zavolání a zase někdy, jo? Pa, pa.
1: Ahoj.
0: Další příležitost, jak vyhrát čtení na léto, tady bude samozřejmě zítra, dobře poslouchejte a zajímá vás jedno jediné. Je to pravda nebo fikce?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý.

0: Skvělý to zpěvák Harry Styles. No a za chvíli samozřejmě další velké hity. Jestli s námi zůstanete následující minuty, to se vám určitě vyplatí, protože já mám pro vás linkiny. A teď se přiznejte, přemýšleli jste, co byste udělali s tou rekordní výhrou? Téměř 3 miliardy. Že vám to tak jako problesklo hlavou? No tak já vám k tomu za chvíli něco řeknu.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Firma Havelka Uhelné Staly, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
0: Náplně hned.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

and Love, Tom Odell. A taky Hit Radio, které s vámi tráví odpoledne. A jestli jste teď v práci a říkáte si, tyjo, tak tam výplata už by to mohlo cinknout. Víte, kdo tohle neřeší, ten člověk, který vyhrál teď v Eurojackpotu? Si myslím, že ten má úplně jiné starosti. Ano, ano, ano. Eurojackpot má nového miliardáře, to je zpráva, která samozřejmě oblétla celé Česko. Ne, že bychom mu jako záviděli, ale tak to víte, že trošku závidíme. 2 miliardy a 911 milionů korun. Wow. Já nevím, jestli si dokážete představit, jako co všechno se za tu částku dá koupit. My jsme to přepočítali. 5616 nových Fabií by si mohl ten člověk koupit. Mohl by si koupit 137 tisíc iPhoneů. No, to je možná úplně zbytečný, ale mohl by. No a nebo by taky mohl mít plat 100 tisíc měsíčně, kdyby si ho vyplácel třeba jako rentu, a to na následujících 24 tisíc měsíců. 24 tisíc měsíců, schválně to teďkon určitě všichni dáváte do kalkulačky. Jele, no 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř... No 12, to je 2000 let, přátelé. Tak takováhle je ta částka, která atakuje téměř 3 miliardy korun. No,

bude 2:45. A s vámi vaše Hitradio. Za okamžik mám pro vás opět Radeček, Wiz Khalifa a nebo taky Tommy Cash. No a dneska nezapomeňte, po 18. hodině pro vás opět připraveno Hitradio Classic s těmi největšími hity let 80., 90. a nebo taky 0. A věřte, že dneska třeba od 6. hodiny večer

0: uslyšíte u nás na Hitrádiu třeba Depešáky, Madonu, taky Bon Jovi anebo Midnight Oil.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Já jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by.
3: Máme tam ještě jednu hlasovku.
2: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
4: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky, Verča.
2: Počkej, my jsme to jídlo našli.
3: Počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
2: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
6: Vstupenky na představení s těmito hvězdami: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Jiří Hána, Hynek Čermák, Aleš Háma, Tereza Kosková, Alena Mihulová, Jitka Smutná, Petra Špalková a další. Přijďte do Klášterce.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
15: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a poslední kroky Tommyho Cashe. Přímo teď u nás na Hit Radio. Za okamžik tady máme druhou hodinu, to znamená, že vám dáme samozřejmě další velké hity, které budou pokračovat. Gala anebo Liam Payne, ale teď pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Chomutovsku, u hraničního přechodu Hora svatého Šebestiána bude v pravém pruhu probíhat údržba zeleně a ještě na trase Česká Lípa Lovosice poblíž odbočky na Ploskovice bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žloutenka je na ústupu, nákaz ubývá, v květnu evidovali hygienici 105 nemocných, o 74 méně než v dubnu. Nárůst zaznamenal Státní zdravotní ústav pouze v Olomouckém a Zlínském kraji. Případy žloutenky jsou hlášeny napříč věkovými skupinami, nejčastěji ve věku od 35 do 50 let. Za nové oblečení utratí průměrný Čech ročně zhruba 6,5 tisíce korun a vynosí zhruba 11 kilogramů textilu. Dává přednost nízké ceně před kvalitou. Zaznělo to na panelové diskuzi ke kvalitě textilu, jeho udržitelnosti a dopadům rychlé módy na český trh. Výdaje za oděvy dlouhodobě rostou. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Akce motýlí půlhodinka potrvá ještě do neděle a zapojit se může každý, doplňuje koordinátor této akce David Číp.
3: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
2: Další detaily najdeme na webu motýlípůlhodinka.cz a teď se podíváme k nám.
4: Tradiční pirátské války v Terezíně na Litoměřicku letos začátkem srpna nebudou. Důvodem je špatný technický stav nápustních stavidel, která umožňovala zatopit jeden z vodních příkopů. Je naplánováno, že ještě v letošním roce by měla začít jejich oprava. Město tak bude letos ve stejném termínu pořádat akci s názvem Terezínská cihla.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
4: Na severu Čech bude dnes většinou oblačno, na horách se můžou odpoledne ojediněle vyskytnout slabé přehánky, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
6: A pokračujeme, druhá hodina už je za námi, Kuba Urban vás zdraví z Hit Rádia. Mám pro vás Michaela Schulteho a za chvíli hymnu letošního roku.

0: Takhle vám hraje Hit Radio, přejeme dobré odpoledne. Za pár minut si dáme Mirai, Avicii a nebo taky Imagine Dragons. Ale přátelé, může se stát, že ten dnešní druhý červen se jako nepoved, jo? Že už teď ve čtvrt na tři jako víte, že to nebyl úplně nejlepší den. Ano, i takové dny jsou, je třeba se s tím jako nějakým způsobem srovnat a říct si, OK, prostě dneska už asi lepší nebudu, prostě už to jako nedám. Možná na vás může padnout nějaká taková jako nepříjemná deka, že se vám jako nedaří, jo? Šéf vás seřval, teď vám, já nevím, ujel autobus ráno, vzali jste něco, jako vzali jste si oběd do rukou, teď vám to upadlo, že jo? Hele, prostě takové dny jsou. Nicméně, myslím si, že třeba se z toho dostat. Může vám k tomu pomoci nějaká pěkná píseň, která by vás mohla nakopnout do dalšího dne, protože zítra bude lépe. A já jsem skutečně jednu takovou motivační píseň na Instagramu našel. A to je opravdu něco, co jako já už teď si z toho v podstatě beru ponaučení, protože tohle je píseň, která vám nejenom že zvedne náladu, tohle je prostě píseň, která vám zvedne v podstatě celý den, jo? Když to dneska nevyšlo, může to být zítra lepší. Tak přátelé, dobře poslouchejte.
1: Taky ti dneska něco nevyšlo, tak tohle je...

Všechno zvládneš, všechno zvládneš. Přátelé, kdybyste tohle hymnu si chtěli uložit do svých mobilních telefonů, není problém, napište na 777-937-777, já vám pošlu odkaz na zpěvačku a potom už si to můžete pouštět od rána až do večera.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: všechny, kteří jsou radioaktivní tady u nás na Hit Radio. Imagine Dragons, Radioactive. No a protože my máme pro vás playlist plný skvělých hitů, a to od rána až do večera, včetně víkendu, tak jsou to hity, které vám nejenom zlepší náladu, ale hlavně, které vám mohou přinést i parádní výhru. A směřuju to na tenhle víkend, protože když na našem webu napíšete, jaký hit vám zaručeně zlepší den, tak k němu můžete připojit i malý krátký vzkaz a pak už jenom velmi pozorně poslouchat naše Hit Radio. Protože když váš vybraný song, vaší píseň uslyšíte u nás o víkendu s Leonou, no tak se musíte stihnout dovolat do 10 minut zpátky na 800 937 937 a můžete vyhrát parádní chytré hodinky od Garminu, jo? Hrát budeme právě už o tomhle víkendu, sobota, neděle 6. 7. června, potom si to ještě zopakujeme 13. a 14. června. No a ve hře jsou tyhle skvělé hodinky, které mají třeba GPSku, umí volat anebo i posílat zprávy, takže jednoduše běžte na náš web, pošlete nám svůj hit, který vám zlepší náladu a odměna o víkendu vás se rozhodně nemine.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
7: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz.
8: www.golfterasy.cz.
9: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Možná už odpočíváte to taky, ale možná už odpočítáváte hodiny nebo minuty do konce pracovní doby. S vámi je Hit Radio i nadále. Dáme si Luci a Amerika, dáme si taky Miley Cyrus hudebně už za chvíli. No ale tím, že už se blíží třetí odpolední, tak samozřejmě se pomalu, ale jistě blíží taky odpolední show. A na co se máte těšit?
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio Nord Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: End of the World a skvělá Miley Cyrus ve 3:15. No jo, my jsme Hit Radio, já vám přeju krásné odpoledne, které určitě využijte k tomu, abyste poslouchali a byli s námi i nadále. Za chvíli 3. hodina, což znamená začátek odpolední show, já vám ještě pustím Call Me Maybe. No a přeju vám, ať se máte skvěle a zvládnete dneska ten úterní den. Kuba Urban se s vámi bude těšit zase někdy příště.
1: Skvělá muzika v Klášterci nad Ohří. Zveme vás na tyto koncerty. Lenka Nová a Padede, nebo Brutusáci, nebo Karel Svoboda a jeho Téma na román, nebo Tereza Mašková a pozor, Bombónek, Vzpomínka na Marsias.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete si.
8: Náplně hned.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Pozor v Roudnici nad Labem, v Prokopově ulici máme tady nehodu dvou osobních aut. S omezením projedete taky v Lovosicích v ulici Osvoboditelů. Pozor i, kdo míříte na Děčínsko v Děčíně v ulici Vítězství u Penimarketu. Máme další nehodu a bourá se taky v Lounech v ulici Osvoboditelů. Takže tady určitě opatrně. Počítejte i s nárazovým zdržením a já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Sněmovna je opět kompletní. Slib složil nový poslanec motoristů Libor Furman. Ten v dolní komoře nahradil někdejšího zákonodárce za motoristy Karla Berana. Beran se mandátu vzdal v pátek. Stal se totiž vedoucím stálé mise České republiky při OSN v Ženevě. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Evropská komise dnes doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Ty zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Od března do konce května spadlo jen 89 mm srážek, což je 57% dlouhodobého normálu. Průměrná teplota dosáhla 9,5 stupně Celsia, tedy o 1,2 stupně více oproti normálu. No a červen přináší přiblížení nejjasnějších planet Venuše a Jupiter na večerní obloze, ale také výskyt nočních svíticích oblak. Nejtěsněji budou planety u sebe 9. června, kdy je bude dělit zhruba 1,5 úhlového stupně. Noční svítící oblaka se mohou objevovat za soumraku i za úsvitu, zejména nízko nad severním obzorem.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
10: V úterý odpoledne máme na severu Čech čím dál tím víc mraků a navíc je venku teplo až dusno, řekl bych, 23 až 26 stupňů Celsia. No a pozor, v noci se to zlomí, v noci má dorazit déšť a déšť se čeká i zítra přes den, takže ve středu bez deštníku ven vůbec nechoďte. Jinak zítřejší nejvyšší teploty jenom 15 až 21 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tada! Pojďme si užít po práci legraci. Je tady odpolední show. Padla jsme na startu na značkách 3 minuty po 3. hodině. To je ten náš obvyklý čas. S vámi Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. Ano, jsme tady a přejeme krásný odpoledne, i když tak trošku spocený.
0: Je to.
10: Jak myš. Myš, hle, míš, mítě, zamykat, smíkat, míchat, míří na chumítnou se, to myšl, jdeme na to.

0: Nazdar!
1: Ahoj! No my jsme tady! Hello! Na Hit Radio Nord Music úterní odpolední show padla, máme 9 minut po 3. hodině.
0: A nejsme tady jen tak nějaký den. Přátelé, dneska je 2.6.2026. Cítíte tu magii?
1: Ty bláho, počkej, ajo.
0: A tady byste měli těžítko, jak to cítíte ještě víc. 2.6.2026 nejenom dobře vypadá, nejenom se dobře píše, nejenom je sympatický datum,
1: ano,
0: díky těm číslům, které v tom datumu jsou, ale pozor, pokud se na to podíváte z numerologického hlediska,
1: ano, pojďme,
0: tak ono to má opravdu svůj význam a 2.6.2026 díky těm dvojkám a těm šestkám, kterých je tam tolik, znamená harmonii.
1: Je to harmonie, protože jako, my když to asi sečteme, tam se to numerologicky sčítá, že jo? Tak nám vychází 18, to se pak dělí, takže 9 je číslo harmonie.
0: Je to harmonie jako prase. Dneska byste měli být všichni, ale jako fantasticky naladěný. Mm-hmm. Dá se říct už od rána, jo, děti přišly do školy a podle mě bylo vyhlášený ředitelský volno.
1: Dobře.
0: Vy jste přišli do práce a myslím, že šéf vás jako první obejmul a řekl, já jsem tak rád, že tě tady mám.
1: Já jsem tak rád. Ano, to se taky stalo dneska.
0: Takhle nějak by, a až přijdete domů. Měli byste být v úplném zenu, ale v úplném jako. Prostě přijít a jenom relaxovat, meditovat a užívat si 2.6.2026.
1: Dneska je to takový ten harmonický večer před náma, kdy vám chlapům přestanou smrdět nohy, až přijdete z práce. Nás ženy přestane bolet hlava.
0: Ježišmarja, to by byl krásný den. No proč ne? Prostě dnešek je ideální na úplně všechno, takže jestli to ještě nemáte nasáklý, jestli to ještě nevnímáte, pojďte do toho, sedněte si do tureckého sedu, spojte prsty a začněte chillovat.
1: Oh.
0: A pokud máte doma kočku, tak na vás bude jenom nevěřícně koukat. A pak si řekne takovej chle cviče jógu a pořád si neumějí volíznout zadek.
2: Druhej je smutnej, šeptá modli se, legni na kolena na posledně, co si přej.

0: Steve Harrington ze seriálu Stranger Things a jeho hudební projekt Joe End of Beginning na Hit Radio North Music.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Před chvilkou jsme vám práskli, že je 2.6.26, tedy den plný harmonie, pochopení a idyly. Tak jenom doufáme, že takhle nějak to vypadá i na severočeských silnicích. Nicméně, kdyby náhodou ne, tak od toho máte nás, Hit Radio Not Music, protože s náma se na severu Čech nestratíte, s náma budete mít vždycky tu nejideálnější cestu domů.
0: O to se samozřejmě snažíme, seč nám síly stačí. Nicméně dvě aktuální nehody tu přece jenom máme. V Mostě v ulici Mikuláše Alše u křižovatky s ulicí Vladislava Vančury. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkářem. A ještě jedna nehoda taky na trase Lovosice Most u odbočky na Lipčeves. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte tady s menším zdržením.
2: Další aktuální doprava už zhruba za půl hodinky. A pozor, příští týden přidáváme k této dopravě bonus, protože od příštího týdne budeme každý den rozdávat palivo gratis, neboli 2000 korun pro někoho z vás na benzín anebo naftu. Tak vysílejte zítra Radio Not Music.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
4: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
3: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
5: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte Mostecký bagr park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Annaberg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Annabergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádia Nord Music. Kato, Jon, Turn the Lights Off.
1: To byla šlupka.
0: Ty blau, co to bylo?
1: Přátelé, tak ta rána, co jste slyšeli, to jsme nerozbili míčem okno, ale to jsme nakopli novej Instagram Hit Radio Nord Music, kde nás teďka nově najdete jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
0: Ano, museli jsme začít od píky, jak se říká, zase od nuly. Ale...
1: Takhle, nejdřív jsme začali u pípy a tam jsme vymysleli...
0: Jo.
1: Že bychom mohli začít od píky.
0: Proč jsme se pořád čekali, vrátěj nám ten Instagram, ten náš starý, nebo nevrátěj, co bude, nebude. Takže tak pár chytrých hlav se sešlo u pípy a řekli jsme si přesně, ale musíme začít zase od píky. To prostě přesto nejde vlak. Ale musím vás pochválit, posluchači, milí kamarádi, protože včera touhle dobou jsme měli na Instagramu, na tom novém Instagramu 264, pokud se nepletu, sledujících.
1: No prostě úplně start, že jo.
0: A řekli jsme si, že dneska bude dobrých 270.
1: Z legrace.
0: Jasně. A ono, člověče, 295.
1: Nekecej.
0: Vy jste fakt dobrý.
1: No tak hezky.
0: Děkujeme.
1: Já myslím, že v této době už to nefachčí, že už to nežije, že už se nepřidávají nějaký sledující nebo něco. A to nám bylo nejvíc líto. Ne, že jsme přišli o všechen ten matroš, který jsme kdy natočili, ale to se dá natočit znova. Ale vy nám tam chybíte. Hmm. Vy jste tam s náma byli, vy jste s náma žili, vy jste nás sledovali a najednou jste pryč, takže bychom strašně rádi, kdybychom to dali zase dohromady. A byli jsme spolu nejenom v rádiu, ale i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
0: No a i proto jsme se rozhodli, že ty příští tři letní měsíce vám prostě budeme pořád něco dávat. Pořád vám budeme něco podsouvat, jenom aby jsme si vás tam získali zpátky.
1: Třeba aktuálně anketa. Anketa, ve které se vás ptáme, čeho jste se jako děti báli nejvíc. A to mě teda strašně baví, protože je tam zatím spousta možností. Týden začíná a hlasování se teprve rozeběhlo, ale dá se říct, že každá věc, která se v této anketě objevila, tak jsem se jí jako dítě opravdu bál.
0: Přesně. Já už jsem tady samozřejmě proto hlasovala.
1: Co jsi vybrala?
0: Dneska tam máme na výběr čert nebo bouřka. Tak tam jako pro mě je jasná bouřka. Tam prostě přesto nejde.
1: Bouřka je víc než čert, jo?
0: Jo, ježišmarja.
1: Já jsem se taky bál. Si pamatuju, že jsem bráchovi lez do postele.
0: Ano.
1: Abych nebyl v posteli sám. Ale pozor, tam je třeba i bubák pod postelí. A nebo tma. Tam je i sklep. A nebo jít potně na záchod, že jo, v noci se probudíš, jo. 2-3 ráno, všude tma a říkáš si, já tak potřebuju, ale já se bojím, aby tam někdo nebyl. Jako.
0: Přesně, už jenom to vystrčit nohy spod peřiny.
1: No.
0: Strašný.
1: To nesmí koukat, to musí být přikrytý, co kdyby ti na někdo šák z druhé strany.
0: Ježišmarja, přesně takhle.
1: To byli bubáci. A s vámi, jaký ty jsi měl úplně největší bubák jako dítě?
0: Největší můj bubák jako dítě? Pavouk.
1: To pavouk?
0: Je. Pavouk.
1: A to se bojíš do dneška?
0: No bojím, no, to mi zůstalo do teďka.
1: To není dětství, to je celoživotní trauma.
0: Jo.
1: Ale musím se přiznat, že můj bubák v anketě není, protože můj největší dětský bubák byla rákoska v obýváku ve třetím šuplíku od zhora.
0: Ježiši.
1: Pamatoval jsem si to. Kolem toho šuplíku jsem chodil obloukem. A občas se otevřel.
0: Ajej.

0: pěkného odpoledne. Tohle je prostě vysloveně lahutka. Robin Schulz, Fastboy a Million Good Reasons. To je přesně těch milion dobrých důvodů, proč poslouchat odpolední hit Radio North Music.
1: Navíc sportovcům se to hodí do rytmu. Zrovna pod rádiem projel nějaký cyklista a teď tady máme nějakou paní s kšiltovkou na hlavě, která se rozhodla, že si dneska odpoledne půjde zaběhat. Takže vypadá to, že na severu Čech žijeme zdravý životní styl, sportujem a když u toho máte sluchátka na uších, tak hit Radio North Music vám hraje do rytmu, přátelé.
0: No borejť, jak do běhu, tak i těm cyklo...
1: Šílencům.
0: Tak, jak se to říká. Cyklistům, samozřejmě. Na vás všechny myslíme. Za chvilku v odpoledním playlistu hit Radio North Music Robbie Williams, Blink 182 anebo taky Taylor Swift. Prostě chutí máme na vybranou, tak díky, že jste s náma.
2: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
3: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.

0: nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
1: Kdy jsi hledal kámen mudrců? Dnes zve všechny odvážné do Mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u Oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín, s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: 15:53. Ladíte úterní hit Radio Nord Music a tohle jsou Blink 182, I miss you. Odpolední show padla, je stále s vámi.
1: Jak se říká, pokrok nezastavíš. A tak přátelé, věřte, nevěřte, ale ve vesmíru by měl údajně pracovat první člověk s tělesným postižením. To tu ještě nebylo.
0: To tady fakt ještě nebylo, to je pravda. Britský lékař, bývalý paralympionik John McFall, tak ten se má stát právě tím historicky prvním člověkem s tělesným postižením, který prostě bude pracovat ve vesmíru.
1: Tenhle ten člověk měl v 19 letech nehodu na motorce a bohužel právě kvůli téhle nehodě mu museli amputovat pravou nohu. Mm-hmm. No ale podívej se, život jde dál a nejenom, že žije plnohodnotný život, což už je v dnešní době normální, ale dokonce se stane prvním člověkem, který ho s tímhle postižením vystřelí do vesmíru a on tam v pohodě ve vesmíru bude pracovat.
0: To je vlastně věc, která se málo komu opravdu stane za celý život, natož vlastně člověku, který prostě přišel bohužel o pravou nohu. To je hustý.
1: Tak uvidíme, jestli to projde nebo ne, jak to bude fungovat a jestli všechno dobře dopadne. Držíme samozřejmě palce, protože až se sem všichni nebudeme na tu planetu tu zemi vejít, tak bude potřeba nás dostat tam nahoru, do vesmíru. A co si budeme povídat, každý máme nějaké postižení, že jo? Tak ty bez nohy, ty se tam evidentně už dostanou, jsem zvědavý, jestli dojde i na nás blbý.
0: Bez mozku.
1: Bez mozku.
0: Víc informací pro vás samozřejmě chystá Klára za chvilku ve zprávách a my si do té doby ještě zahrajeme třeba Robbieho Williamse, jsme Hit Radio Nord Music.

0: Stumbling, úterní hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 70. a 5. kilometr ve směru na Drážďany u Ústí nad Labem. Tady stojí na krajnici porouchaná nákladní souprava, dejte tady pozor. A ještě připomínám nehodu v Roudnici nad Labem v Prokopově ulici. Tady máme v sobě dvě osobní auta, takže počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
10: Jsou tady zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Přidání omamné látky do nápoje má být trestné. Zhodla se na tom vládní koalice, která rovněž připravila návrh. Ten počítá s odstupňováním trestů při těžké újmě na zdraví až z 10 lety odnětí svobody. Předkladatelé očekávají ve sněmovně širokou podporu napříč politickým spektrem. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil o půl korun na 42 korun a 46 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 35 haléřů. V Budapešti se uskuteční schůzka premiérů zemí Visegrádské čtyřky. Už 23. června na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Mercem to řekl Peter Maďar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš i slovenský Robert Fico. No a britský lékař a bývalý paralympionik John McFaul se má stát prvním člověkem s tělesným postižením, který bude pracovat ve vesmíru. Zúčastnit by se měl mise společnosti VAST na první komerční vesmírnou stanici Haven 1, jejíž start je plánován na rok 2027. Spolupráci oznámila také Francie, která chce díky tomu vyslat do vesmíru dva astronauty už příští rok.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
12: Přestože mraků na severu Čech během odpoledne postupně přibývá, tak stále skrz ně svítí sluníčko a hlavně je teplo, 23 až 26 stupňů Celsia. Naopak v noci se to zlomí. V noci nám dorazí na sever Čech déšť a zítřek počítejte s tím, že strávíme s deštníkem nad hlavou. Zítřek by měl prostě propršet. Taky teplota během zítřka klesne a to na 21 až 15 stupňů.
0: Tolik? Teda tak málo? To je strašný.
9: Hit Radio North Music.
0: Ale bude středa, to je fajn. S vámi odpolední show padla 4 minutky po 4. hodině. Káťa Haplová.
12: A Kamil Bílský. No a v této hodince mrknem na Sudsky. Je tam velká severočeská kauza, kterou rozebírají všichni, a to ze všech stran. Představte si, že primátor města Ústí nad Labem, budoucí možnej, přišel o papíry.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Rozduši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím. Hit Radio North Music, 16 hodin a 10 minut.
1: Člověče, to byla písnička jak pro novýho kandidáta na primátora města Ústí nad Labem.
0: Jakoby trošku jo, no.
1: Mám pocit, že tě ztrácím a už tě nehledám. Prostě papíry jsou fuč.
0: Ty můj řidičáku, ach jo.
1: Přátelé, kauza, která se probírá horem dolem, která se probírá v médiích, která se rozebírá na sociálních sítích, kterou vlastně probíráme i my. Zkrátka dobře, každej se k ní vyjadřuje. Kandidát na primátora města Ústí nad Labem Tomáš Hrubý přišel o řidiča.
0: Ajajaj. První, když jsem slyšela tuhle informaci, tak jsem si řekla tak a za co samozřejmě. To napadne samozřejmě každýho.
1: Tak je to přestupek, který se nabízí za rychlost.
0: Je to rychlost.
1: Zkrátka dobře, Tomáš projížděl městem Ústí nad Labem, kde je samozřejmě maximální rychlost 50 km za hodinu, no a naměřili mu 97 km za hodinu.
0: To je dost. To už je prosím fakt o ty papíry.
1: Ale jak se říká, padni komu padni, takže samozřejmě policie to vzala do ruky, pěkně se to prošetřilo a skončilo to tím, že Tomáš Hrubý přišel o řidičák.
0: Je to už fakt jako vodost, takže tam není žádný jiný východisko.
1: Musím ocenit, jak se k tomu postavil.
0: Ano.
1: Jo, jsou politici, který zatloukají, nebo který přestanou komunikovat, nebo který udělají prostě cokoliv jiného. Tomáš ne, ten prostě řekl, hele, jdu z kůží na trh a otevřeně a rovnou tady všem říkám, co se stalo, než by to stejně někdo vyhrabal.
0: Jasně.
1: Prostě provecem tohle a tohle, skončilo to takovýmhle a takovýmhle trestem, takže jednak se omlouvám a jednak budu muset začít dělat taky něco pro svoje zdraví a budu chodit pěšky anebo jezdit na kole.
0: No a ve finále vlastně má pravdu. A pokud opravdu dojde toho, že se z něho stane nový primátor města Ústí nad Labem, tak si říkám, z té slunety na Lidický náměstí, to má vlastně z kopce, tak je to dobré.
1: To je pravda. A navíc, jestli bude tím primátorem, myslím, že ve městě nastanou rychlý změny.

0: pohoda po práci. To jsou Simple Plan na Hit Radio North Music. 16 hodin a 19 minut.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Odkaď kam máte namířeno? Je to Ústí, Teplice, Litoměřicko, Mostecko, Chomutov? Nám je to de facto jedno, protože Hit Radio North Music je s váma všude na severu Čech a známe všechny silnice jako svoje boty, takže laďte odpoledne právě naše rádio, protože my vám vždycky poradíme, kudy se jede nejlíp. Co tam máš teď?
0: Aktuálně tam mám D8, 50. kilometr ve směru na Drážďany. Tady stojí na vozovce odstavený osobní vozidla, takže tady určitě zpomalte. A já vám ještě jenom připomenu, na trase Lovosice Most u odbočky na Lipčeves máme nehodu osobního auta s dodávkou, takže tady určitě opatrně a počítejte s tím, že se maličko zdržíte.
2: Děkujeme za info. Já přidávám i naše číslo 37 39 958. To je číslo na náš WhatsApp a nedávám ho do placu jen tak. Pokud s náma totiž od příštího týdne na tomhle čísle budete vysílat, tak si taky u nás můžete vyhrát palivo gratis, neboli 2000 korun, ať už na benzín, anebo naftu. Takže zůstaňte s Hit Radiem North Music a už za půl hodinky další doprava.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: V sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. Prvních 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Kdysi hledal kámen mudrců. Dnes zve všechny odvážné do mostu. V neděli 7. června od 10 hodin začíná u oblastního muzea a galerie v Mostě Den magistra Edvarda Kellyho. Čeká vás den plný středověké zábavy, záhad a dobrodružství. Vydat se můžete dračí stezkou až na Hněvín, s možností návštěvy jeskyně nebo sledování Kellyho při útěku z věže. Přijďte objevit magii a historii. Pořádá město Most.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla Shakira, která nám o chlup zlepšila do dnešní odpoledne. Zoo na Hit Radio Nord Music, minutku po půl pátý.
1: No, řekl bych čas minimálně na odpolední svačinku, tak jestli byste si taky dali nějakou dobrotu, tak pozor, my vám ochutnávku dáme právě teď, a to sice toho, jaký legendární pecky budeme hrát zase dneska od 18 hodin.
0: To dneska večer odstartovat lepším hitem, než je Depeche Mode Personal Jesus. Ale taky budeme tančit, dámy a pánové. Dneska večer to bude fakt stát za to. Vamos a bailar. No a k tomu klasika, legenda, Genesis.
1: No, tak tomu říkám slušný hudební dobroty.
0: Že jo? To je normálně lahutkářství. Obžerství možná i.
1: Tak doufáme, že jsme vás aspoň trošinku namlsali a připomínáme, že tohle všechno v plný palbě od 18.00 právě tady u nás na Hit Radio Nord Music. Ale abyste nečekali tak dlouho, tak jedna chuťovka hned teď a úplně celá.
0: Osmdesátky, devadesátky, taky začátek milénia. To jsou ty nejlepší dekády, které prostě máme rádi, tak si pojďme jednu z těchto hitů dát prostě opravdu od začátku do konce.
1: Tenhle hit dobil hit parády několika zemí, number one, dámy a pánové, Snap na Hit Radio Nord Music.

0: Ježiš, to byla nostalgická. Krištof Rubikon, úterní hit rádio Nord Music. A s vámi odpolední show padla pár minut před 3:45.
1: Ladíte hodinku, která je tak trochu dopravní. Odstartoval to kandidát na primátora, který přišel o řidičák. Měli jsme pro vás i dopravní info, no a pozor, korunu tomu teďka dává důchodkyně z Německa, která ač chodí s chodítkem, tak jí radar naměřil rychlost 42 km za hodinu.
0: S chodítkem.
1: Seniorce.
0: 42 km.
1: A pozor, ona tím porušila předpisy, protože tam, kde jí to blejsklo, je zóna, kde je maximální povolená rychlost 30 km za hodinu. Takže ona to normálně o 12 km přetápla.
0: Ježišmarja, tak ji taky vezmu asi řidičák na chodítko. Nebo chodítko. Jak se tohle stane, prosím?
1: No je to
0: tebe.
1: Samozřejmě omyl, ale je to krásný omyl, který zkoumali policajti v Německu, protože nevěřili tomu, že ta ženská jde s chodítkem tak rychle. Říkají si, jaký to mohlo blejsknout, co to je za blbost. A pak na to přišli, že v tu samou chvíli, ale v protisměru, jela dodávka, která skutečně porušila rychlost a jela rychle. No a ty radary to seplo a vyfotilo. Takže těch 42 kilometrů nepatří té seniorce, ale té dodávce. Nicméně ta dodávka má kliku, že nebude potrestaná, protože ve chvíli, kdy ta kamera chtěla vyblejsknout registrační značku té dodávky, tak tam ta důchodkyně strčila to chodítko. Takže na té fotce to prostě není vidět.
0: Ježiši, tak to je výborný.
1: To je nádherný
0: příběh. Pane Bože, to je fakt ale krásný příběh ze života.
1: A co z toho vyplývá? Že rychle se vyplatí jezdit jenom kolem domova důchodců.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 7. června budeme v Kadani v kulturním zařízení Orfeum. Happyplant.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vznikat

0: odmítnout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Firma Havelka uhelné staly, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Že pasy žerete? Že pasy žerete. Si to prostě nemůžu odpustit. Tak, jo. Esky tu máme Hit Radio Nord Music. 16 hodin 53 minut a s vámi úterní padla.
1: Tak když už jsme v tom světě hudebního showbiznisu, tak jenom připomínáme, že včera touhle dobou jsme vám tady říkali, že se Dua Lipa vdala a dneska vám tady touhle dobou říkáme, že její svatební fotky už mají 2 miliony shlédnutí.
0: Ano, ale není to tam jako, že by Dua Lipa dala na svůj Instagram už včera fotky svatební, ne, ne. Ona je tam dala před 2 hodinama a za 2 hodiny mají prostě svatební fotky Dua Lipy 2 miliony lajků.
1: To je hezký.
0: To je brutální.
1: To je jako slušný číslo. Hmm. Ale takhle, pozor, aby jsme to dokázali porovnat, je potřeba zjistit, kolik lidí vlastně sleduje Dua Lipu a porovna to se shlédnutím jejich svatebních fotek.
0: No, Dua Lipa má 87 milionů sledujících.
1: 87 milionů lidí sleduje.
0: Ano.
1: A její svatební fotky vidělo 2 miliony lidí. To není to málo?
0: To není zase tak.

0: Feels Like I'm Falling in Love na Hit Radio Nord Music. 17. hodina je tady. A s ní taky nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodový odpoledne. Pozor na D8, 62. kilometr ve směru na Prahu. U Teplic tady stojí v pravým jízdním pruhu porouchaná dodávka a nákladní souprava odstavená taky na 70.5. kilometru ve směru na Drážďany u Ústí nad Labem. Takže tudy určitě opatrně, zpomalte tam, ať do toho nevlítnete. Šťastnou cestu přejeme. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Anna Berg Cat. Největší folklorní festival v Krušných horách. Od 5. do 14. června v Anna Bergu Buchholz. Zábava pro celou rodinu.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Sobotu 6. června od 13.30 ožije Hippodrom Most dalším dostihovým dnem plným napětí, zábavy a skvělé atmosféry. Přijďte si užít odpoledne pro celou rodinu a společně s námi oslavit také Den dětí. Pro nejmenší návštěvníky máme připravené překvapení. 50 dětí získá sladkou odměnu. Těšíme se na vás v sobotu 6. června od 13.30 na Hippodromu Most.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Celnice nově učí služební psy rozpoznávat pach kratomu. Do léta chtějí mít takto vycvičených 8 zvířat, která budou nasazovat při kontrolách v prodejnách i dopravních prostředcích. 20 protidrogových psů už v tuto chvíli umí vyčenichat například marihuanu, kokain, heroin či extázy. Přičemž nový pach se naučí rozpoznat zhruba za týden. Polská vláda dnes přijala návrh zákona, který zakazuje používání chytrých telefonů žákům základních škol. Informuje o tom server Gazeta. Zákaz by se vztahoval na vyučování i přestávky. Nadměrné používání telefonů a závislost na nich se týká celé populace. Řekl to premiér Donald Tusk. Hrabošů na polích v Česku v květnu výrazně ubylo. Průměrný počet používaných východů z nor na hektar klesl v porovnání s dubnem téměř na polovinu. Nejvíce riziko klesalo ve Středočeském, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském kraji. Populace hrabošů rostla pouze v Jihočeském a ve víceletých kulturách. No a tenistka Mira Andrejevová postoupila podruhé do semifinále Roland Garros. 19-letá Ruska porazila Rumunku Soranu Čirsteu. Ta po sezóně ukončí kariéru. Vyprovodila pod uzavřenou střechou z dvorce Filipa Šatriéra za pouhých 56 minut s výsledkem 6-0, 6-3.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
8: Tak vypadá, že v tuto chvíli už mraky nad sluníčkem vyhrávají, takže sluníčko zmizelo, na severu Čech se nám pomalu zatahuje, ale pořád teplo 23 až 26 stupňů. Nicméně v noci to přijde, přátelé, v noci už se očekává déšť a pršet by mělo i zítra, takže určitě doporučujeme na zítřek mít po ruce deštník. Navíc i teploty trošku spadnou, a to na 21 až 15 stupňů.
4: Hit Radio North Music.
0: Poslední hodinka odpolední show padla v úterý 2. června. S vámi Káťa Haplová.
8: A Kamil Bílský. Díky moc, že nás posloucháte, díky moc, že s náma vysíláte. No a protože to počasí by se za chvilinku mělo zkazit, tak pojďme si dát ještě naposledy krásný den právě teď od kapely U2. Beautiful day! Tak užívejte dnešní odpoledne.

0: Takhle to dopadne, když to dají dohromady dva nejlepší.
1: Ano.
0: Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si. V úterý těsně po pátý vpadla na Hit Radio Not Music.
1: No, představte si, co se teď Evě Farný stalo. Ona šla z tanečního tréninku, šla přes Václavák a najednou slyšela svoji písničku. Někde v dáli. Mm-hmm. Tak si říká, tyjo, co to je? No, na Václaváku prostě stála taková mladá holčina s kytarou, s reprákem, s mikrofonem a zpívala tam Evy písničky.
0: Je, to je hezký.
1: A někdo to dokonce natáčel, právě běží tohle video teď po sociálních sítích, někdo tohle natáčel a docela dlouho si ta holčina jako nevšimla, že mezi těma lidma, co tam kolem ní postávají, že tam stojí i přímo samotná Eva Farná.
0: Jo, takže ona se zastavila, jo, a zaposlouchala, jo?
1: Zaposlouchala, no samozřejmě nedalo jí to, že jo, chvíli tam tak jako postávala, no a pak přišla k ní a normálně si dali takový jako skvělý duet, úplně neplánovaný.
0: No tak to musí být pro tu holku životní zážitek.
1: Jo, Ježiši Maria.
0: Tak pojďme pustit aspoň to, co se tam natočilo na místě.
1: Pouštíme.
0: Předpokládám, je ta holčina.
1: To je ta holčina.
0: Jo, je to
1: pozor,
0: ta holčina.
1: Pozor, a už je okolo, Eva.
0: Dej sem ten mikrofon, já si zaspívám s tebou. Hele! Hezky.
1: Bláho.
0: Tak to je nádherný.
1: Jako, já mám mé husinu.
0: To je prostě nádherný.
1: Na to, jak je venku dusno, já mám neuvěřitelnou husinu. Normálně prostě takhle si zaspíváš se svým životním idolem.
0: Mohla to přejít, mohla to ignorovat. Jasně. A ona se zastaví, ještě navíc si s tou holčinou zaspívá a poskytne jí životní zážitek.
1: Přesně tak. Přesně tak.
0: Nádherná
1: záležitost. Samozřejmě
0: záležitost.
1: Jako životní zážitek i všem lidem, kteří u toho stáli, že jo? Protože to se taky jako jen tak nepoštěstí.
0: Evi, klobouk dolů. No a vy, doporučujeme začít zpívat Alana Walkera, protože se blíží na Hit Radio Nord Music.

0: Bruno Mars, Hit Radio North Music.
1: Jsme Hit Radio North Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
2: Předpokládáme, že většina řidičů na severu Čech už šťastně zamířila ze školy nebo z práce domů, ale zatímco třeba kamionákům šichta teprve začíná, sedli za volant a právě teď vyráží na svoji šichtu, která bude až dlouho do noci, tak kde to na severu Čech aktuálně jede a kde to naopak stojí?
0: Ano, pro řidiče kamionu mám informace z D8, 62. kilometr ve směru na Prahu, tady jenom opatrně v pravém jízdním pruhu stojí porouchaná dodávka. No a pro nás ostatní jenom upozornění o jedný uzavírce, a to v Ústí nad Labem na Střekově v Sebuzínské ulici. Tady probíhají od včerejška stavební práce, silnice bude do 10. června uzavřená.
2: Slyšíte sami, že ladit Hit Radio North Music i odpoledne se vyplatí, protože s náma ty severní Čechy projedete bez problémů. A navíc od příštího týdne rozdáváme řidičům 2000 na palivo gratis. Tak soutěžte s náma a už teď si uložte naše soutěžní číslo na WhatsApp 377-39-958.
0: Šťastnou cestu!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ptali jsme se vás, co za jídlo je opravdu to, co nemůžete vystát. Rýžový nákyp. To raději studený párek a teplé pivo. Tak člověče, my jsme tady fakt nenašli nic. Jak jsem říkal předtím, já prostě jim všechno. Já nemám žádný jídlo, který by...
4: Máme tam ještě jednu hlasovku.
3: Zkusíme ještě odvrčit hlasovku.
5: Ahoj, tak já si myslím, že to je jednoznačně kapr. Mějte se všichni hezky. Berča.
3: Počkej, že jsme to jídlo našli.
4: Ne, počkej, já musím Michala prásknout, jo, on je moc slušnej. On už tu hlasovku tady jednou slyšel a říká, na tuhle sviní jsem zapomněl, kapr. Kapr fakt nejím. Nebo, to mě pobavilo.
3: Opravdu kapr je jediná věc na světě, kterou fakt nepozřu, jako.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu Terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle takovýto pohlazení po práci. Jestli vám to nikdo neřek, vedli jste si výborně.
1: Díky.
0: Jak kdo teda? Lady Gaga na Hit Radio North Music a za chvilku už půl šestý s vámi padla.
1: Dá se říct, že dnešní odpolední show jsme strávili hlavně za volantem.
0: No jasně.
1: Tak to pojďme dořídit až do cíle. Páč jsme se dozvěděli, že Itálie hodlá vracet mýtné za kolony na silnicích.
0: Jako to je geniální nápad.
1: To je revoluční nápad.
0: Revoluční nápad pro nás řidiče. Vemte si to prostě, stojíte v koloně, těšíte se k tomu moři, nebo do těch Alp, kamkoliv prostě, a teď tam zůstanete viset a jste naštvaný. Páč, oni to nemají úplně jako laciný, že
1: no,
0: jo, co se
1: budou
0: povídat. A prostě člověk je naštvaný, tak tohle je taková aspoň nějakým způsobem satisfakce.
1: No ale hlavně ta sebereflexe, rozumí, že oni si uvědomujou, že to prostě občas nejede, že si lidi zaplatili fakt drahý mýtný a teďka skončí někde v nějaký koloně, protože se prostě někde pracuje nebo někde je nějaký omezení a neměli to ošéfovaný takovým způsobem, aby se ty kolony netvořili. Takže oni prostě opravdu regulérně řeknou, sorry, tohle je naše vina a za to čekání my vám ty peníze vrátíme.
0: A co si budeme povídat, mně se teda ještě nikdy nestalo, že bych projela Itálii jako úplně v klidu. Vždycky to někde, buď je omezení, nebo něco opravujou, nebo něco, ale prostě pokaždý se tam stojí. Takže tohle za mě teda klobouk dolů.
1: Klobouk dolů, dokonce to bude platit i pro cizince, nejenom pro Itálii, takže jestli se chystáte do Itálie, přátelé, možná na tom i vyděláte. Neumím si představit, že by o tomhle rozhodla i Česká republika. Víš, že by si zdala cestu třeba z Ústí do Brna po D8 a následně D1, by si nazbírala hodinový kolony a na konci ti by ti řekli, víš co, tak my ti tu dálniční známku proplatíme.
0: Tohle se u nás opravdu stát nemůže, člověče.
1: Bude ze mě Ital.

0: kamarád Feel Life, úterní hit Radio North Music. A za pár minut už 6:45 s vámi padla naše odpolední show.
1: A jestli nevíte, co právě teď dělat, skočte na náš nový Instagram hitradio_northmusic.cz, protože právě tam a v tuhle chvíli můžete vyhrát rodinnou vstupenku do Zooparku Zelčín.
0: Stačí jenom dát srdíčko našemu příspěvku, hlavně samozřejmě sledovat náš profil, o tom to celý je, a označit v komentáři někoho, s kým byste si užili tenhle den plný zvířátek v Zooparku Zelčín.
1: A pozor, to je teprve start, protože my jsme se rozhodli, že i když nám Instagram ukradli, tak my nakopneme novej hitradio_northmusic.cz a budem vám tam teďka servírovat jednu soutěž za druhou.
0: Přesně, začínáme Zooparkem Zelčín, tam losujeme už zítra výherce, no a hned potom bude následovat další soutěž o dobrý papání.
1: Mňamy. No a pak se to rozjede například koncert kapely Činasky na severu Čech, taky si dáme Marka Ztracenýho na Letný, anebo vás dostaneme až na druhý konec republiky na Kalersov Ostrava.
0: Přesně, chutí máme opravdu na vybranou, tak stačí sledovat náš Instagram Hit Radio North Music. Pak.
1: A je to.
0: A je to.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Každý pracovní den od 12.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou.

0: nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: North Music. No a to je de facto hit, se kterým se s vámi loučí odpolední show Padla.
1: Neboli Padla má Padla. Těšíme se na vás zase zítra a i když dorazíme s deštníkem, tak to v 15.00 zase odstartujeme. Takže mějte se krásně a zítra. Ahoj.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8, 62. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka, dejte bacha. A ještě připomínám uzavírku v Ústí nad Labem na Střekově v Sebuzínské ulici. Tady od včerejška probíhají stavební práce, tak to vemte jinudy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministerstvo zahraničí před letní sezonou upravuje cestovatelský systém Drost, doplňuje nové funkce. Systém by mohl po plánovaných změnách usnadnit českým turistům v zahraničí přístup k lékům na předpis. U pražského letiště Točná spadlo do pole soukromé letadlo. Na místě zasahuje policie, hasiči i záchranáři. Na palubě byly dvě osoby, které pád stroje nepřežily. Nehodou se budou zabývat kriminalisté. Ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně je v izolaci český voják. Vrátil se z mise v Kongu, kde mohl přijít do kontaktu s ebolou. Příznaky ale nemá. Do Česka dorazil dva dny po americkém lékaři, který je v izolaci na pražské Bulovce. Česko přibývá zaměstnanců z Filipín. Po prvním čtvrtletích úřad práce eviduje 15 tisíc. Za poslední dva roky se počet více než zdvojnásobil, meziročně se zvedl o 42%. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna příštího roku v Ostravě Porubě.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Ráno většinou oblačno, postupně deště nebo přehánky na východě Moravy a ve Slezsku bude zpočátku malá oblačnost, deštivo až později odpoledne. Ranní teploty 16 až 11 stupňů, odpolední maxima pouze do 19. No a v průběhu dne většinou zataženost deštěm nebo přehánkami a ojediněle pozor na bouřky.
12: Je to 18. hodina, co se děje, už víte a taky už určitě víte, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal.

0: Česká romančárna, postaralo se o ní Bon Jovi. Always je záležitost, kterou jsme připomněli právě teď. Naposledy v roce 2013 jsme si tuhle písničku v Čechách mohli poslechnout naživo. Ale teď jsme vám ji připomněli na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Klasik. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Midnight Oil v roce 1987 do světa vypustili desku Diesel and Dust. Na ní se objevila hitovka Beds Are Burning, fantastická skladba, jinak taky hodně politicky orientovaná, každopádně píseň, která bourala hitparády po celém světě a dodnes zní naprosto skvěle. Taky takové budou ty příští minuty na Hitrádiu.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Bonnie a Clyde se jmenuje záležitost, kterou posloucháte právě teď, nesnad, že by souvisela s filmovou tvorbou, pouze si Jay-Z a Beyoncé vypůjčili ty dvě postavy, které určitě všichni dobře známe. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, 80, 90, hity milénia, to všechno pro vás máme až do 21. večerní. Za chvilku Undercover, Baker Street, velká klasika, teď Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tak si i tuhle chvilku nostalgie náležitě užijte. Přejeme hezké úterý.

0: zvuk, který má úterý. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Partička Undercover stojí za písní Baker Street. Taky na to jsme teď vzpomínali. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní, tak jako každý všední den, kdy vám nabízíme to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Je tam taky švédská partička 18s, ta se proslavila zejména tím, že kavrovala všemožné písně skupiny ABBA. Každopádně i na solové dráze něco málo představili. Mezi těmi písněmi je třeba píseň Half Around the World. Tahle záležitost oběhla celý svět, stala se globálním hitem a asi není čemu se divit, protože za ní stojí stejní producenti, kteří pracovali na hitech třeba pro Backstreet Boys, NSYNC, ale taky Britney Spears. Tohle je partička Right Said Fred, You're My Mate, další single, který pro vás máme nachystaný do těch dalších minut. No a do třetice slíbím třeba ještě Erasure Sometimes. Takže o vaše sluchovody bude rozhodně postaráno. Užívejte úterní večer.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
1: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
1: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Slunce stále svítí, máme minutu po sedmé, posloucháte Hit Radio a i tak přejem hezký večer.
9: Ahoj.
8: Kdo pak to na vás mluví? Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
10: Ahoj.
8: Není to super, jak jsou, nádherně slazení jste, jak jsou venku ty dlouhý večery, nádhera, ne?
11: Užívám si to moc.
10: Až budou teplejší ještě, tak to bude ještě lepší.
8: Pak se to začne, protože první letní den se v červnu blíží, lámat na druhou stranu.
11: Ne, tohle ideální, tohle se dá ještě krásně spát.
8: Já musím spálit.
11: No to taky.
8: Odstartujeme to hity Dario G, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosluněný a vyteplený.

0: 7 hodin, k tomu 7 minut Alfa Vile. Posloucháte Hit Radio a my přejeme, abychom poznali, že je to o Japonsku. Přejeme hezký večer.
1: Tak přátelé a milovníci reality show zbystřete. Survivor nám jde pomaličku do finále, ale pozor, nastupuje z Brusu nová reality show s názvem Are You The One. Pro ty, kdo neví, o co právě jde, tak je to skupina single lidí, která přijde do vily, ale těm odborníci předurčili jejich perfektní match. A jejich úkolem je zjistit, kdo to je.
0: Oh, počkej, pro starší posluchače match myslíme jako schodu. Jo?
1: Schoda, to... ano, ideální partner.
2: Takže on tam přijde a ví, že jeden z nich, nebo jedna z nich je ta vyvolená, ale on se nejdřív musí prolíbat, prošahat, než se k ní dostane.
1: No to je otázka, kdo bude ten iniciátor, jestli on nebo ona. No,
2: ale neví, kdo je ten správný.
1: No musí hledat.
2: To je smutný, co když v životě nevíš, kdo je ten pravej.
0: Nevíš, ale kolikrát možná to znáte, kamarádi, že si myslíte o někom, že je pravej. Myslíte si na něho měsíce, roky, až se to stane. A nebývá to dobrý. Kolikrát já jsem celou střední pálil po jedné spolužačce z vedlejší třídy. Byl jsem tu dobu ve vztahu. 3 roky jsem na ní čekal a když jsem byl single konečně, tak jsme spolu měli rande a bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažil.
2: Já bych tak strašně rád řekl, že ti nerozumím.
0: Ale?
2: Že jsem v tom nebyl. Ano, ale oba dva přesně najednou. Já jsem měl takovouhle lásku. Taková ta láska, na kterou myslíte každou sekundu. Taková ta láska, která vás fyzicky i psychicky bolí.
0: Jo.
2: A po 2-3 letech, kdy jsem jí konečně, nebo respektive, kdy jsem se já konečně dostal do toho, že bych mohl být pro ní adekvátní partner, tak jsme byli na rande. Krásný rande. Jazzovej klub.
0: Hezky.
2: Seděli jsme spolu, poslouchali jsme jazz a pak to konečně přišlo. První polibek a zároveň poslední. A
0: jaký byl?
2: Takovej smutnej, suchej a slanej.
0: Suchej.
1: Aj.
2: Prostě tak, prostě nám to tam nekliklo a mě to mrzí, no tak prostě. Ale zase díky tomu, že mi to nevyšlo, mám dekonc úžasnou přítelkyni a s ní mi to vyšlo. Uf.
1: Posíláme ti písničku.
0: A ještě se neptá, že si já jsem s ní doteď. S tou, s kterou to dopadlo špatně,
2: já jsem
0: to rande.
2: Totiž věděl tu odpověď a nechtěl jsem, abys to řekl takhle v rádiu celé republice.
0: Ty posíláme dvě písničky. Tony Braxton, hezký večer přejeme.

0: chraplák. Chad Kruger, asi byste se s ním nechtěli hádat nebo zpívat duet. 19 hodin, 19 minut. Posloucháte Hit Radio, s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Jak se říkám, nechtěli byste s ním zpívat duet. Existuje nějaký povolání, který okamžitě ve vás vyvolá submisivní pocit, přátelé? Já se o tom bavím i z dalšího důvodu. Dneska u nás byli stěhováci a uvědomil jsem si, jak najednou takhle malinkej jsem.
1: Mám urologa. Tam si vždycky urologa si připadám takhle malinký. No tak jako když má někdo takhle jako celý tvůj život v hrsti doslova.
0: Doslova?
2: Já obecně s odborníky v jejich oboru se nerada přu o čemkoliv. Tak jakoby radši přikývnu a myslím si
1: jako
2: o tom svým.
1: V oboru dolních partí.
2: No to převážně tam.
0: Ano. Takže Andrejka se chová submisivně na gindě. To už víme, já před řemeslníky, možná to reflektuje to, co neumíme, co bychom chtěli umět a máme obdiv.
1: Počkej. Co? Jakože já bych chtěl
0: máš rád medicínu.
1: Urolog? Jo, dobře.
0: Obdivuješ medicínu.
2: Andrejka... Já nemůžu říct, že by to bylo mé vysněné povolání, ale obdivuji ho.
0: Ano, já obdivuji řemeslníky a lidi, co umí něco rukama, proto se takhle malinkej chovám před něma. Nebo před účetní. Máte, přátelé, nějaký povolání, před kterým se chováte submisivně? Napište nám schválně na 777-937-777.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Chcete, aby se vaše dítě o prázdninách dobře bavilo? Příměstské golfové tábory pod vedením zkušeného profesionálního trenéra jsou tu. 5 dní golfu a mnoha dalších doplňkových aktivit, včetně závěrečného golfového turnaje a sportovních her v golfovém areálu terasy v Ústí nad Labem. Tábor je pro všechny mladé golfisty, golfistky, ale i pro ty, kteří chtějí s golfem začít. Podrobnosti na golfterasy.cz. www.golfterasy.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.

0: AWS. A vy posloucháte Hit Radio. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, ale že jste v tom s náma, stvrzujete, protože posloucháte, co řešíme. Jaký povolání vnímáte automaticky submisivně? U nás dneska byli stěhováci a já jsem byl takhle malinký, bál jsem se a najednou jsem si uvědomil, tak proč se chováš, když je pořádný chlap u tebe? No a ptali jsme se taky vás, jak to máte?
1: No a taková Valerie se nám svěřila, že jí nahánějí strach prodavačky v lepších obchodech.
0: No, paní Marie,
1: no a to já znám, to přijdeš do lepšího obchodu a tam už na tebe vrhají velmi dráždivé pohledy, že utratíš tady dneska hodně peněz, nebo ses přišla jenom podívat?
0: A když ne, tak tě poníží tím, že nerozumíš tomu, co tam mají.
1: Ano, počítám. Je to tak, ale existují také výjimky, že jo?
2: A velmi drahé obchody jakože s kabelkama. Takže ty někam přijdeš, chceš si koupit nějakou blbost za 80 tisíc a ještě se jako musíš potýkat s tím, že ta paní tebou pohrdá?
1: Možná to je tvůj hodně vnitřní pocit a realita nemusí být taková.
2: Aha, takže ty víš, že si ji možná nezasloužíš, tu kabelku. To je ono.
0: Ty chodíš, že ji kradeš.
1: No, ty víš, normálně, že jdeš rozfofrovat spoustu peněz a nepotřebuješ to.
2: Co prodavačka, že na tebe kouká pohrdavě? Bůh na tebe kouká pohrdavě.
0: No ještě.
1: Jo, udělala jsem to.
0: Nenechte nikoho jinýho, aby ovlivňoval to, jak se cítíte. Co?
2: Já bych nikdy nedovolil, aby mě někdo ovlivňoval.
0: Ovlivňoval. Paula Abdul, ta to řekne za nás. Posloucháte i Radio City. Hezké večer.

0: Posloucháte Hit Radio, hezký večer, 19 hodin 37 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hele, ale tomuhle neuvěříte. Vyskočilo to na nás, že prej na úřadech práce přibývá padesátníků. Co to asi znamená? No tak, že ta jejich práce zanikla a na úřadech práce teď žádá ono nějakou novou pracovní nabídku. Může ve středním věku zejména.
1: God, fuck God. A to se mi nějak nezdá, protože... Hele, ale víc je hrozně smutný, že prostě jako ten svět se mění tak radikálně rychle, že jako některé ty pracovní pozice opravdu mizej a v 50 máš co dělat? Máš si teď konci jako
0: něco nový
1: řemeslo?
0: Takhle, já myslím, že je dobrý i ve věku 20-30 let mít plán B nějaký.
1: Andrejko, máš ty nějaký plán, až nebude ženská?
2: Máš pocit, že moje kariéra je zrovna věkově omezená?
1: Modeling?
2: No, myslím si, že
1: pokud existuje jedna kariéra, tak je to tahle, nebo ne?
2: Kdyby mě asi začínalo téct do bod, tak bych rozjela rádiovou kariéru.
1: Jo, to je pravda, tady už tě nikdo neuvidí potom.
0: Pozor, to je náš plán B, proto jsme všichni tři tady.
1: Ano, stárnem.
0: A zase brzy, doufám za mikrofonem, v téhle trojici, my vám přejeme krásný úterní večer.
1: Já bych to chtěl ještě opravit.
0: Pojď.
1: Tohle je náš plán A.
0: Oh.
1: A plus.
0: Vy jste vždycky Ačka, přátelé. Tak doufám zase brzy. Ahoj!

0: se prosím. Prázdninový speciál Hitrádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
6: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete.
9: Náplně hned.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

0: z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku Levně.cz.
4: Náplně hned.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete.
4: Náplně hned.
5: Radio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně.cz.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio.